0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Posloucháte Klasik Praha.

0: Pivecem pro vás máme velkou piveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
7: Krásný den přeji všem posluchačům Rádia Klasik Praha. Začíná další díl pořadu Na osobní notu, který je dnes v mnoha ohledech výjimečný. Je totiž první díl druhého ročníku vysílání v historii tohoto pořadu. První díl nové sezóny, nového školního roku. Jsme prostě zase jednou na začátku něčeho nového. A stejné to má i můj dnešní host. Uzavírá jednu dlouhou kapitolu a stojí na začátku něčeho nového. V červenci se rozloučila s místem, které bylo na dlouhou dobu jejím domovem. Byla v něm režisérkou, dramaturgyní, šéfkou opery a nakonec ředitelkou. Hovořím o divadle FX Šaldy v Liberci a mě je potěšením tu mít Lindu Hejlovou-Kepertovou. Lindo, ahoj.
8: Krásný dobrý den, moc děkuju za pozvání.
7: Lindo, Liberec ale není tvé rodné město, viď?
8: Ne, není. Já jsem liberecká náplava. Já jsem se do Liberce přestěhovala roku 2016. Teď mám 10leté výročí. No, a protože jsem se v Liberci zamilovala a vdala, tak jsem v Liberci už zůstala, respektive u Liberce, protože bydlíme v takové malé vesničce u Liberce.
7: Byl to vlastně úplně osud, viď?
8: Byl to osud.
7: Osud.
8: Jasně.
7: Takže cítíš se tam teď už vlastně jako doma? Teď už tam jsi v podstatě doma?
8: Ano, v našem domečku, na naší zahrádce se cítím doma. Je to tak.
7: Co bylo prvotním impulzem, který tě přivedl do Liberce?
8: Byla to práce. Mm-hmm. Já jsem dostala angažmá jako dramaturg a režisér opery. Já jsem potom angažmá velmi toužila, protože jsem byla na volné noze, ale věděla jsem, že to není úplně pro mě, ta volná noha, už protože jsem měla touhu měnit český operní svět a věděla jsem, že pokud ho chci změnit, tak ho z volné nohy nezměním, ale změním ho pouze s angažmá.
7: Jak jsi ho chtěla měnit?
8: Já jsem ho chtěla měnit k lepšímu.
7: Já myslím, že se ti to hodně vedlo, ale stále
8: vede. Já jsem chtěla pracovat pouze s jedním obsazením. To byl takový můj jako velký motiv a moje velké téma už od školy, protože jsem věřila a stále tomu věřím, že dvojí obsazení je zkrátka smrt divadla. A že opera, aby přežila, tak se musí znovu stát divadlem. Takže já jsem věřila tomu, že můžu přijít s těmito revolučními myšlenkami. A věděla jsem, že zkrátka k tomu potřebuju angažmá a že pomaličku by se třeba mohlo dařit, protože jsem věřila, teď to vypadá, že v to nevěřím už, ale protože jsem věřila, že zkrátka divadlo může změnit svět a byla jsem taková plná elánu a nadšení.
7: A to já myslím, že si pořád.
8: Jsem, právě teď to začalo tak jako, že už všemu konec.
7: Ne, určitě
8: což
7: ne.
8: Tak není.
7: Právě, že ne, teď ty vlastně si teď zase na začátku něčeho nového, žádný konec. Ale pokaždé, když se jedny dveře zavřou, tak se jiné otevřou.
8: Je to krásný pocit, musím říct.
7: Já si myslím.
8: Je to krásný pocit.
7: Člověk nemůže být celý život v jedné místnosti a furt na ty dveře jenom koukat. Musíš je někdy otevřít, zavřít a projít někam jinam.
8: Musím říct, že jsem nečekala, že mi v tom bude tak hezky. Protože samozřejmě, když člověk od někud odchází, tak taky odchází z nějaké své komfortní zóny. Byť třeba ta práce je náročná, ale tak člověk už to má nějak zajeté. Má tam tu kancelář, má tam tu sekretářku, má tam to kafe. Mm-hmm. Má nějaký denní režim, který samozřejmě v tom divadle je takový, jaký je, někdy trochu chaotický. Ale zkrátka je to nějaký řád, je to nějaký pevný bod. A v momentě, kdy ho člověk opouští, tak vychází ze své komfortní zóny. A já jsem se toho samozřejmě trošku bála, protože člověk nechce opouštět svoji komfortní zónu. Nechce. Chce, aby mu prostě každý měsíc přišel ten plat. A když to tak řeknu. Protože to je samozřejmě taky hledisko, které člověk zvažuje. No a říkám, vlastně jsem překvapená, jak moc mi je v té uvozovkách nejistotě dobře.
7: To je úžasné. Mě si uvedla do lehké, ne nejistoty vůbec ne, ale do velkého překvapení svým výběrem hudby. Já jsem čekala, že, protože ty jsi dnes i dramaturgyní dnešního pořadu, co se týká hudební stránky, a já jsem čekala, že přijde, nevím, Pulánk a prostě takovéhle věci. A přišly skvělý písničky, které já doma běžně normálně poslouchám. To mě moc potěšilo. Pojďme si hned teď jednu pustit. A já si myslím, že tohle rozhodně není náhodný výběr, ale že to je možná trošičku tvoje podoba, když řeknu Tvrdohlavá.
8: Je Tvrdohlavá, no tak to miluju, tu písničku. A když bylo mému synovi asi rok, tak pořád mě nutil, aby jsme si ji pouštěli a byl to takový náš velký hit doma.
7: Já miluju herečku. Teď nevím, jestli správně říkám, je to Sidy Tobias.
8: Sidy Tobias. Já ji říkám Sidy Tobias, ale
7: já
8: samozřejmě.
7: Já taky říkám právě Sidy Tobias.
8: Ale jako jestli je to správně, tak se vám paní Sidy Tobias omlouvám.
7: Já myslím, že ona asi určitě zažila nějaké komoleniny svého jména, ostatně jako každý. Ale její Tvrdohlava je skvělá a máme ji tu. Je tu Sidy Tobias a Tvrdohlava.

Vypli mi jmenovku a zdvíli golier. Popluli na cestu za hloty volier, že sa jim nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na půšti goby, vraj nemám čerty dám a hladno zlaní. Nežobrem maškrty z ich vlhkých dlaní, mám povest výchryce z dunajských daní. A reč tak rovnú, jak baníci z baní. Aj, aj, aj, ja nekradnem, neklamem a rovno stojím. Tých príliš veselých sa celkom bojím. Rodok, meň roviny, renomé psanca. Tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň od Sidy Tobias s názvem Tvrdohlavá. Se mnou je dnes ve studiu režisérka, dramaturgyně Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, my jsme si povídali v našem prvním vstupu o Liberci. Pojďme tedy ještě se chviličku rochnit v té minulosti, jestli
1: ano,
0: dovolíš.
1: Jasně.
0: Ty jsi v divadle FX Šaldy vystřídala mnoho rolí. Která tě nejvíc bavila?
2: Která mě nejvíc bavila, být ředitelkou. To mě nejvíce bavilo.
0: Protože to je nejvíc jako nejvíc výzvavy.
2: Je to nejvíc výzva, no. A nejvíc to držíte v rukou.
0: A je výhoda být ředitelkou až poté, co si tam byla dramaturgyní šéfkou opery? Jsou to jakoby stupínky, které na sebe navazují? Přineslo ti to výhodu nebo je to třeba spíš nevýhoda?
2: Já jsem to jako výhodu vnímala, protože jsem v momentě, kdy jsem nastupovala, tak mě odpadla taková ta část seznamování se s provozem, jo, seznamování se s lidmi, seznamování se s těmi zákoutími, které vás můžou překvapit, protože i tak vás strašně moc věcí překvapí. Takže já jsem to brala jako výhodu a těžila jsem z toho hodně. A třeba když jsem formovala dlouhodobé plánování, tak to vím, že bez toho provozu, který jsem měla za sebou, že bych to rozhodně nedokázala takhle rychle aplikovat.
0: Ty říkáš, že tě spousta věcí překvapí. Vlastně ty jsi v tom divadle byla úplně doma. Co tě tedy překvapilo?
2: No, mě překvapily samozřejmě takové ty okolnosti nebo takové ty věci, které se musí člověk naučit. Hodně to pracovní právo, se kterým se člověk potkává denně. V momentě, kdy jste ředitel příspěvkové organizace, tak pracovní právo na vás doléhá opravdu denně.
0: Takže jsi seděla nad no, nějakými zákony a studovala si doslova, takhle to probíhalo?
2: Takhle to probíhalo.
0: Že není nikdo, kdo ti to řekne asi a poradí, veď musíš si poradit
2: taky,
0: sama?
2: Taky, je to tak, ale vlastně tak jako samozřejmě konzultujete ty věci, ale na druhou stranu si ty věci potřebujete třeba i mít ten teoretický základ, jo, mít ten teoretický základ, ale ono to přicházelo samo, protože přišel nějaký problém, tak ten jsem si musela studovat a ten jsem musela řešit. Jo? Mm-hmm. Já jsem jako si neřekla, tak dneska začnu na straně 15.
0: Jo.
2: Ono to přicházelo vlastně velmi z těch požadavků, které vlastně jako byly. No. Mm-hmm.
0: Měla jsi někdy přání vystoupit jako účinkující na jevišti divadla FX Šaldy?
2: Nikdy. Nejsem ten typ vůbec.
0: Ani v činohře? Nebo v baletu?
2: Ne, já jsem ráda v zákulisí.
0: Dobře. Může mít dramaturgyně, režisérka i ředitelka stejnou vizi? Nebo ty vize se liší? Mm-hmm.
2: Děkuju, to je krásná otázka. Já jsem nad tím mnohokrát přemýšlela. Protože si myslím, že ta forma je pořád stejná, ale mění se ten obsah. Protože jako režisérka tam máte ten obsah nějak sformovaný. Je titul, je text, je hudba. Z toho vzniká představení. Ale ten začátek toho, že máte koncepci, že máte vizi, o které musíte přesvědčit lidi, o které musíte přesvědčit svůj tým a dovést v nějakém konkrétním termínu s nějakým konkrétním rozpočtem to představení nebo ten koncept do finále, to tak prostě je. A vlastně v tom ředitelování je to dost podobné. Máte myšlenku, máte tým, máte rozpočet, akorát ta cesta je třeba trošku jiná, ty prostředky jsou trošku jiné, ale ten výsledek může být zase stejný. U toho režírování je vlastně dobré to, že ten výsledek vidíte poměrně rychle. Mm-hmm. Jo? I když se na to připravujete nějak dlouho, ale pak od začátku toho zkoušení k tomu výsledku je prostě pár týdnů. Strašně rychle to uteče a najednou to vidíte. Ten dům je strašně rychle postavený. To je jak prostě z takové té rychlé 3D tiskárny, nebo jak se tomu říká. Jo? Kdežto u toho ředitelování nebo obecně u toho v momentě, kdy prostě stavíte nějaké koncepty a jdete za nějakou vizí, tak to trvá samozřejmě daleko déle. U toho divadla o to déle, protože tam se dlouhodobě plánuje. Takže vy, když si něco vymyslíte v říjnu, tak to vidíte za 2,5 roku třeba. Jo? I co se týče třeba rekonstrukcí a oprav, to je opravdu jako v tom kolečku toho stavebního řízení, to je na dlouhou dobu. No.
0: A jak jsi zvládala takový ten tlak odpovědnosti?
2: Ten musím říct, že já vlastně zvládám docela dobře, protože to mě naučilo to režírování, to mm-hmm. rozhodnout se, vědět, že to zkrátka stojí na mě, s tím já jsem jako se musela porovnat už daleko dřív.
0: Mně se strašně moc líbí, že teď se teda fakt hodí úplně písnička, kterou jsi vybrala jako další a to je Já to tady vedu.
2: Jasně, jasně. Ale tu já jsem teda vybrala ani ne tak kvůli tomu textu, musím říct. Ale mě tahle píseň, ta je asi stará 20 let, nebo tak nějaká.
0: No, ona je jako stará díl. Ještě ona je stará. Je to na základě fugy Johanna Sebastiana Bacha.
2: Jasně, jasně. Takže ale proto, myslím, jakoby o toho čtyřstetu. Tak já jsem, když jsem jí, nevím, třeba před těmi 20 lety slyšela, tak mě to naprosto uchvátilo a říkala jsem si, jo, tak tohle je, protože já nejsem posluchač hudby, já vůbec hudbu neposlouchám, jo, vůbec a nemám v ní hlavně vůbec přehled, jo, takže to, co jsem poslala, je de facto to, co znám.
0: To jsem ti docela dala těžký úkol.
2: Ale mě tahle píseň strašně moc ovlivnila, jak se dá pracovat s melodií, jak se dá pracovat s textem a jak se dá pracovat s hlasem. Takže já jsem na základě toho pak taky psala takový různý texty na různý melodie s kámoškou a bylo to pro mě takový jako důležitý tohle slyšet, tak proto jsem to tam vložila.
0: Skvěle, takže máme tady čtyřtet a já to tady vedu.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali píseň Já to tady vedu od Čtyřtetu. Se mnou ve studiu sedí člověk, který stále něco vede. Ať už jako režisérka nebo ředitelka divadla. Bývalá ředitelka FX Šaldy, která skončila teď na konci července.
1: Ano, je to tak.
0: Linda Hejlová-Keprtová. Lindo, jak se podle tebe pozná dobré divadlo?
1: No tak to je teda fantastická otázka. A je pravda, že jsem si na ní měla odpovědět před mnoha lety. Měla přijít dřív ta otázka, ale jak se pozná dobré divadlo? No, ono to je trošku zapeklité, protože dobré divadlo má být především dobré na jevišti. A jestli se to slučuje s tím, jak moc dobré to divadlo je uvnitř toho domu, to úplně nemusí být pravidlo. Takže já bych tu otázku vlastně asi musela sama v sobě rozdělit. Mm-hmm. Myslím, že dobré divadlo znamená, že je dobré na jevišti. Úplně ne vždycky to znamená, že ta návštěvnost je stoprocentní. To nemusí být. Myslím si, že dobré divadlo, jako ten fundament, se pozná tak, že člověk, divák odchází zasažen. Ať už je to zasažen jakoukoliv emocí, ale že odchází zasažen. A pokud bych si na to měla odpovědět, jak se pozná dobré divadlo ve smyslu toho organismu, který nějak funguje, tak to je opravdu těžká otázka. A hlavně si myslím, že je velký rozdíl, pokud je to divadlo jednosouborové, anebo je to divadlo třeba třísouborové nebo čtyřsouborové. Protože potom tam ty vztahy a ty různé chemie fungují úplně jinak. A to je asi na jako velký rozbor toho, jak můžou fungovat vztahy v divadle. A také jde o to, jakou právní formu to divadlo má, protože byť se to nemusí zdát, tak ono to ale dovnitř toho organismu jako velmi zasahuje. Mm-hmm. Si myslím teda.
0: Mně se moc líbilo, ty jsi říkala, že záleží, jestli jednosouborové, třísouborové, čtyř, že to by se vlastně podařilo začít vytvářet v Liberci organismus, který funguje.

0: třeba o tom provozu, že naopak některé provozní záležitosti by se slušelo více oddělit a méně spojovat. Že se to vlastně nakonec jako úplně nevyplatilo, protože ty soubory jsou natolik rozdílné v té své podstatě provozní, že vlastně hledání průsečíků někdy mohlo jako zpomalit nebo naopak jako zabrzdit některé věci. Ale na druhou stranu je pravda, že ten tým, teď myslím šéfové, na té šéfovské úrovni a na té úrovni těch vedoucích jednotlivých úseků, fungoval velmi dobře a když jsem odcházela, tak si troufnu říct, že byl opravdu jako ve skvělé formě, jo? Protože ono to taky samozřejmě trvalo. Já jsem to i jako různě obměňovala, ne třeba na pozici šéfů, ale na pozici těch vedoucích, někdy to jako hrozně bolelo. Různé reorganizace jsem tam prostě dělala, než jsem jako našla vlastně ten správný tvar. A vlastně myslím si, že jsem ho našla i co se týče jako toho personálního obsazení i těch klíčových lidí, že jsem ho našla vlastně až v závěru. A že se to vlastně dostalo jako do dobré formy, no.
1: Ale tak musí být pro tebe skvělý pocit, že předáváš divadlo v té nejlepší formě, v jaké si myslíš, že může být. Vždyť to je krása.
0: Určitě není v nejlepší formě, jaké může být, ale rozhodně to byla forma, za kterou se nemusím stydět. Mm-hmm. No, to jako rozhodně.
1: Když propojím náš začátek rozhovoru, ty jsi režírovala ve Side Story, to jsi teda musela dost trpět, když jsi tam měla dvojí obsazení.
0: Já jsem strašně trpěla, ano, je to tak.
1: Ale byl to tak velký projekt, že možná v jednom obsazení by to bylo ve výsledku pak v tom fungování náročnější?
0: No, víte, ono se zdá, že když jste ředitelka divadla, že můžete všechno ovlivnit, ale nemůžete. Někdy vás prostě ti šéfové převálcují argumenty. A ano, režírovat v divadle, kde ředitelujete, znamená, že neustále svoji vizi nebo svůj umělecký záměr podřizujete tomu provozu. Mm-hmm. Protože potom to chcete od ostatních. Chcete to taky od těch hostujících režisérů, takže musíte začít u sebe. To byla West Side Story. Mm-hmm.
1: Lido, poslední otázka, už se přestaneme pak hrabat úplně v minulosti. Ne. Co považuješ za svůj největší úspěch a co by si dnes udělala trošku jinak? Promiň, jsou to dvě otázky.
0: Ne, a teďka myslíš v tom ředitelování?
1: Ano, ano. Mm-hmm.
0: Co považuji za největší úspěch je, že jsme zvedli návštěvnost asi o 18%, o tisíce diváků. Myslím si, že to byl souhrn všech kroků, které jsme udělali, od různých marketingových strategií, od dramaturgického plánu, od takového nepříjemného tlaku, který jsem vyvíjela na své bezprostřední okolí, protože jsem věděla, že návštěvnost je jediná a největší v uvozovkách zbraň, se kterou může to divadlo potom operovat vůči třeba zřizovateli a tak dále. Na to jsem pyšná, protože ta návštěvnost se opravdu zvedla. Jsem taky pyšná na to, že jsme dokázali spoustu věcí změnit. A už jak jsem říkala, myslím, že jsem odcházela jako z velmi dobře fungujícího týmu, který jako funguje dobře. A co bych změnila? Určitě. Nad tím jsem jako mockrát přemýšlela, jo, takže jsem připravená.
1: Výborně.
0: Co bych změnila? Určitě styl komunikace. Na začátku, když jsem dělala některá rozhodnutí, která byla náročná a v mnoha směrech nemusela být třeba populární, tak bych asi volila možná trochu jiný jazyk, jak bych o těch věcech mluvila. A to jak dovnitř divadla, tak ale i ven. Protože si myslím, že spoustu věcí nebylo úplně dobře z mé strany vysvětleno. Vysvětleno, ano, vlastně. Myslím, že nebylo úplně dobře vysvětleno, že jsem si nedala ten čas, protože jsem vlastně tenkrát nevěděla, jak moc je důležité některé věci vysvětlovat a některé věci komunikovat. Vlastně jsem některé ty věci podcenila. A dnes vím, a já navíc ještě nejsem člověk sociálních sítí, já nejsem tenhle ten typ, ale mohla jsem to dát třeba někomu za úkol. Jo, mohla jsem s tím zkrátka jinak pracovat a dnes vím, že k tomuhle bych se asi stavila jinak.
1: Je to určitě skvělá zkušenost.
0: No to beze sporu.
1: Člověk z toho může čerpat jenom do budoucna, nic jiného. Dobře, pojďme tuto tvou kapitolu a i kapitolu našeho rozhovoru uzavřít písní, která to zhrne, a to je Žila jsem správně.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

0: žila jsem správně.
1: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla píseň, kterou interpretovala Hana Hegerová, Žila jsem správně, s naprosto fenomenálním textem Milana Lasici. Se mnou je ve studiu režisérka Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, někdo mi kdysi řekl, že je vždycky dobré odejít někam, ale já si myslím, že se vždycky nemusí odcházet někam, že někdy taky může být jenom odejít a pak možná čekat, možná odpočívat, možná studovat něco nového. Jak to máš ty? Mm-hmm. Odcházíš někam nebo jsi zvědavá, co přijde?
2: Já jsem samozřejmě tuhle důležitou frázi také před mnoha lety slyšela. Proto každé to odcházení, nebo i teďka to konkrétní odcházení, vlastně bylo pro mě velmi zvláštní, protože jsem se rozhodla, že zkrátka odejdu, i když nevím kam. A udělala jsem to poprvé v životě, protože já jsem člověk, který jako plánuje, který vždycky to měl všechno tak jako srovnané, co budu dělat, kdy to budu dělat, jak to budu dělat. A překročení tady toho Rubikonu, že jsem si řekla, dobře, tak já odejdu z divadla, a nevím, co budu dělat, nevím, kam půjdu a vlastně vůbec nevím, v jaké profesi zůstanu, nebo jestli vůbec zůstanu v té divadelní profesi. Tak pro mě to byl takový nový krok a jak už jsem říkala na začátku, tak mě až překvapilo, jak je mi v tom dobře. Protože jsem to zkrátka udělala poprvé v životě, možná už si to nikdy nebudu moc dovolit. A s tímhle vědomím, že už si to nikdy možná v životě nebudu moci dovolit, jsem do toho šla.
1: Skvělé. Já ti moc držím palce, aby tenhle dobrý pocit zůstával. To je moc důležité. Co jsi dělala o prázdninách? Ty jsi mi říkala, že jsi byla na Maltě a že jsi tam studovala. Že jsi tam byla studijně. Mohu se zeptat, co to
2: jasně,
1: bylo?
2: Já jsem tam byla na 5 týdnů v anglické škole Bells Gozo, přímo na ostrově Gozo. A tam jsem chodila každý den do školy, pondělí až pátek.
1: A studovala jsi jazyk?
2: A studovala jsem angličtinu, ano.
1: Tak to je úžasné. Plánuješ režírovat v zahraničí?
2: To nebyla moje prvotní motivace. Jako s režií to vlastně nemá vůbec nic společného. Ono se to tak celé jako prostě nějak jako samo vyvinulo, protože já jsem věděla, že zkrátka jakoby nějaký refresh o prázdninách jako bych ráda, ale zase nedokážu úplně asi 5 týdnů jenom jako někde zevlit. Tak jsem si říkala, no tak budeš studovat, stejně tu angličtinu máš takovou mizernou, tak to prostě využij a udělej to takhle a tak se to nějak naplánovala, tak to nějak vyšlo.
1: A naplnilo to tvé očekávání? Byl to dobrý pobyt?
2: No bylo to skvělý. Říkám, kdybych tam měla rodinu, tak bych tam ještě zůstala.
1: Budeš chodit dál do divadla jako divák? Konkrétně třeba do toho libereckého, anebo třeba do úplně jiného?
2: Určitě asi ano, to já asi nevydržím, ale budu se asi vybírat trošku.
1: A jak si budeš vybírat? Co se týká titulů, nebo co se týká domů?
2: Asi obojí.
1: A je opera tvůj nejoblíbenější žánr, nebo je to i činohra, i balet? Co máš nejraději?
2: Jo, to kdybych teďka prozradila.
1: To se nesmí.
2: No, já samozřejmě, opera není můj nejoblíbenější žánr. Já operu velmi, já jako s operní materií velmi ráda pracuju, protože je pro mě inspirativní a vzbuzuje ve mně spoustu obrazů a emocí. Ale jako tvůrce, jako divák, to až takhle neprožívám. Možná je to tím, že když jdu na operu, tak jsem pořád v práci a nedokážu to vůbec oddělit. Mám to samozřejmě i u jiných žánrů, to je pravda. Mám to vlastně u jiných žánrů, takže já si jako v divadle neodpočinu, nebo já nejsem úplně klasický divák. Takže spíš ten balet a ta činohra.
1: To je krásný, ale hele. To je úžasné.
2: Já se to úplně bojím přiznat.
1: Ne, proč? To je skvělé přiznání, jako fakt, to je bomba. Jak vlastně ty nejraději odpočíváš? Co je pro tebe největší relax?
2: Jít do lesa.
1: Sama nebo se synem?
2: No, se synem. Chodíme se synem, protože ale tak on si tam něco šmrdlá sám a já si tam jako můžu přemýšlet. No, my máme les hnedka za domem, takže je to jako jednoduchý. Mm-hmm. Je to prostě strašně jednoduchý. Mm-hmm. My nemusíme zatím nikam jezdit, překonávat nějaký překážky. My prostě vezmeme tepláky a jdem.
1: To je skvělý. Tak pojďme teď se ponořit do černé vody a zrelaxovat se hudebně. Je tu černá voda a nerez.

rybky, co trůšičky na pohřeb ti půjdou, a ty splavy modry zvonit hrany budou, budou zvonit hrany, že tě není škoda, neuměl smilovat, vzal tě čert a voda. Víckrát se nevracej do naší světnice, musela bych ždímat.

0: Na Radiu Klasik Praha nám dozněla píseň od seskupení Neres, Černá voda, a byl to výběr mého dnešního hosta, kterým je režisérka Linda Hejlová-Kepertová. Lindo, já tě mám ve spojení s inscenacemi, kde ve většině případů stojí v čele nebo je titulní hrdinka velmi silná žena v nějaké nešťastné, složité situaci. Vybíráš si to záměrně? Je to nějaká situace, která tebe oslovuje? Nebo to byly náhody, že tyhle tituly k tobě přišly?
1: Myslím, že to obojí. Že nějak podvědomně k tomu tématu tíhnu a ono ke mně prostě zkrátka nějak přichází. A je pravda, že já prostě zkrátka těm ženským postavám nějak rozumím líp. Jo? Vždycky, když jsem musela režírovat mužskou duši, tak to byl nějaký konstrukt. Byla to nějaká teorie, protože já mužské duši vlastně vůbec jako nerozumím. Musím říct, že ženám zkrátka rozumím víc, no protože jsem asi sama žena a dokážu se s tím nějak jako víc napojit. Ale myslím si, že to bylo obojí, no, že to ke mně tak nějak přicházelo a já jsem se toho dokázala nějak dotknout.
0: A ty jsi životně vlastně pracovně v pozicích, které, dalo by se říct, třeba v dřívějších dobách plnili, ale výhradně muži. Vlastně ředitelka divadla není tak obvyklá pozice jako ředitel divadla. Režisérek už je teda poměrně víc, to už ano. Myslíš, pociťovala jsi někdy, že by si tu svoji pracovní úlohu měla jako muž jednodušší?
1: No jasně, mnohokrát. Ale nikdy jsem o tom jako vlastně nemluvila, nebo jsem to nějak nepodtrhávala, protože to nebylo nutné. Mm-hmm. Ale samozřejmě mnohokrát. Ono totiž divadelní prostředí je poměrně mužské prostředí. Mm-hmm. Jo. Je to tak, byť se všichni tváříme, že jsme v roce 2026 a všichni jsme velmi liberální, tak divadelní prostředí je velmi mužská záležitost. A mnohokrát jsem to pociťovala, mnohokrát. Hlavně, když jsem byla mladší. Uh-huh. Hlavně, když jsem byla mladší, tak jsem jako vnímala jako poměrně velký útoky. Protože jsem byla žena, věděla jsem, že kdybych byla muž, tak ty útoky nepřijdou. No, ale já jsem z toho nikdy nebyla jako vnitřně nějak na nervy. Jo, nebo že bych si říkala, je to nespravedlivý. Já jsem vlastně strašně ráda, že jsem žena, protože si myslím, že vlastně ženy můžou mít ten život jako v něčem krásnější, no. Takže já si to jako užívám, prostě v tom pohlaví, ve kterém jsem, ale ano, mnohokrát jsem to zažila, no, že taková jistá přezíravost nebo
0: mě vlastně taky
1: nedůvěra,
0: kolikrát.
1: No, je to tak.
0: Je to tak, mě je taky kolikrát tak. Můžu líto, že nemůžou prožít všechny situace, co můžeme prožít my.
1: No, jako, já bych jako neměnila bych takhle. Mm-hmm, kdyby se mi řekla, kdybys byla muž, ředitel, bylo by to jednodušší. Ano, bylo by to jednodušší, ale zase v něčem by to bylo složitější. Už vůbec ten tlak, jako opravdu ten tlak na to, že ten muž musí prostě mít ten výkon. Mm-hmm. Jo, to je zase ta druhá stránka. Jo, že od toho muže se to nějak očekává, když to u ženy to může být překvapení.
0: Ano. Mě třeba překvapilo, že teď budeš režírovat komedii.
1: No to mě taky samozřejmě překvapilo a myslím si, že mě to ještě bude překvapovat jako teďka x týdnu.
0: Je to Orfeus v Podsvětí, Jacques Offenbach,
1: jo.
0: V divadle v Liberci.
1: Ano.
0: Do čeho s tím jdeš, že se budeš bavit?
1: No jasně, já jsem ten text výrazně přepsala, jako trochu jsem ten příběh celý přebudovala, aby to nějak komunikovalo s dnešním divákem nebo s dnešním pohledem na bohy a na podsvětí. No, tak uvidíme. Jako doufám, že se budeme všichni bavit, no.
0: A premiéra je v říjnu.
1: Ano, v polovině října.
0: Tak se budeme moc těšit. Lindo, já ti moc děkuji, že jsi přijela z Liberce do Prahy, že jsme si spolu mohli povídat. Moc ti držím palce, aby jsi byla šťastná.
1: Já jsem šťastná. Moc děkuju.
0: To je dobře.
1: A moc děkuju za pozvání. Bylo to krásné. Děkuju.
0: Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Tento díl uzavřeme nádhernou písní Variace na renesanční téma. Báseň Václava Hraběte zhudebněná Vladimírem Myšíkem. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Linda Hejlová-Kepertová. Mějte se všichni krásně. Děkuju.

0: Na osobní notu. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Jsme Klasik Praha.
6: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
7: Vážení posluchači, opět je tu pořad Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravuje Stanislav Předota. V dnešním dílu si poslechneme violončelové sonáty Johannesa Brahmse, jak je v roce 1999 natočili čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini. Jedná se o kompletní nahrávku Brahmsových sonát pro violončelo, protože skladatel je autorem právě jen těchto dvou. Sonáty číslo 1 e-mol, opus 38, a sonáty číslo 2 f-dur, opus 99. Obě díla dělí 21 let, ale přesto se v obou případech jedná o skladby suverénní, s bohatou melodikou a tematicky vytříbeně propracované. První dvě věty prvé sonáty e-mol vznikly již v létě roku 1862, a to včetně věty adagio, která byla později vyřazena. Závěrečnou větu pak Brahms napsala až po třech letech roku 1865. Sonáta nese název Sonate für Klavier und Violoncello. Sonáta pro klavír a violoncello. Nástroje jsou tedy záměrně uvedeny v opačném pořadí, než bývá běžně zvykem. Klavír zde má být partnerem, avšak za žádných okolností by neměl přebírat roli pouhého doprovodu. Sonáta byla poprvé soukromně uvedena v Mannheimu v červenci 1865 a k tomuto provedení se traduje jedna historka. Brahms sonátu věnoval Josefu Genspacherovi, profesoru zpěvu a amatérskému violončelistovi. Brahms tehdy údajně hrál tak hlasitě, že si poctěný Genspacher stěžoval, že své violončelo při hře vůbec neslyší. Tak to buďte rád, odsekl prý na to Brahms a pokračoval ve forte. Skladatel sonátu nejprve nabídl nakladatelství Breitkopf und Härtel, které ji odmítlo. Zkusil to tedy u Simroka a po předchozí zkušenosti rovnou předeslal, a je otázkou, do jaké míry si byl vědom pochybné pravdivosti svých slov, že tato sonáta rozhodně není obtížná na provedení ani pro jeden z nástrojů. Simrok ji vydal v následujícím roce. První věta sonáty Allegro non troppo je značně rozsáhlá, čtvrthodinová a je komponována v rozmáchlé sonátové formě. Zahrají nám je čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini.

Sonáta číslo 1 e-mol od Johannesa Brahmse je třívětá. Po první části nás teď čekají další dvě věty. Ta druhá, Allegretto quasi menuetto, je ovlivněna Brahmsovým zájmem o studium hudby od renesance až po klasicismus, který se zjevně odráží ve vícero jeho kompozicích. Tato druhá věta je podle některých muzikologů ovlivněna ornamentikou francouzského baroka. Nejprve zazní hybná, odlehčená stakatová část a po necelých dvou minutách je vloženo trio s odlišnou, vláčnou, vlnivou melodií, která je charakteristická figurací v pravé ruce klavíru, neustále znějící v unizonu buď s levou rukou klavíru nebo s violončelem. Třetí věta Allegro bývá často označována jako fuga, ale ve skutečnosti jde o sonátovou větu s rozsáhlými fugovými pasážemi. Úvodní téma věty vychází z kontrapunktu číslo 13 z cyklu Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha. Brahms propojuje první část Bachova tématu, sestupné oktávové skoky, s druhou polovinou tohoto tématu, rychlým pohybem v triolách, ve vzájemné imitaci obou nástrojů. Druhou a třetí větu ze sonáty číslo 1 e-mol zahrají čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, v němž dnes představujeme CD s nahrávkou Brahmsových violončelových sonát. Natočili ho čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini. Jestliže Brahms v názvu první sonáty uvedl nejprve klavír, pojďme si i my nejprve představit klavíristu Andreu Lucchesiniho. Vystupuje na koncertech od Latinské Ameriky po Japonsko s prestižními orchestry a významnými dirigenty, mezi něž patří Claudio Abbado, Semyon Bičkov, Ricardo Chailly a další. Lucchesini se kromě sólových projektů věnuje také komorní hudbě, přičemž začínal spoluprací právě s violončelistou Máriem Brunellem. Klavírista je rovněž zván na mistrovské kurzy po celém světě, od Mozartea v Salzburgu až po Mezinárodní festival klávesových nástrojů v New Yorku. Violončelista Mario Brunello v roce 1986 získal první cenu na Mezinárodní čajkovského soutěži v Moskvě a vystupuje s předními orchestry po celém světě. Jako komorní hráč spolupracoval třeba s Gidonem Kremerem, Martou Archerič či Mauriciem Polínim. Jeho rozsáhlý repertoár sahá od barokní hudby až po hudbu současnou a výlety do světa jazzu. Hraje na violončelo od mistra Magginiho ze 17. století. Dosud jsme si poslechli celou sonátu číslo 1 e-moll, nyní je před námi o 21 let mladší sonáta číslo 2 f-dur. Brahms ji dokončil v roce 1886 a jako poděkování ji věnoval vynikajícímu violončelistovi Robertu Hausmannovi, který na koncertech často uváděl skladatelovu předchozí první violončelovou sonátu. Hausmann také společně s Brahmsem u klavíru novou druhou sonátu premiéroval, a to na podzim 1886 ve Vídni v malém sále Musikvereinu. Skladba trvá půl hodiny a má čtyři věty. Ta úvodní Allegro vivace je v sonátové formě ve tříčtvrtečním taktu. Hlavní téma je přes svou atraktivitu nezvykle útržkovité a tato rozdrobenost, neodpovídající tehdejší představě o melodii hlavního tématu, byla záminkou pro některé negativní ohlasy kritiků. Zatímco základní tóninou první věty i celé sonáty je F-dur, druhá věta Adagio affettuoso se překvapivě posune do tóniny Fis-dur. Všimněte si tohoto nečekaného posunu na předělu obou částí. Ušlechtilé první téma uvede nejprve klavír, zatímco violončelo doprovází pizzicato. Teprve poté se role nástrojů obrátí. Střední část druhé věty je vášnivější a akcentuje hluboké tóny violončela. Třetí větu z časových důvodů musíme vynechat a ta závěrečná Allegro molto má formu ronda. Je to věta v projasněném charakteru. Hrají Mario Brunello a Andrea Lucchesini.

0: Violončelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini v dnešním pořadu Švédský stůl zahráli dvě sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse. Sonátu číslo 1 e-moll a sonátu číslo 2 f-dur. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi v tuto chvíli loučí, ale už se těším na příští setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Posloucháte Klasik Praha.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
12: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
13: Rivalita ve velkém. I tak by se dal na dálku vyjádřit žárlivě konkurenční vztah mezi dvěma největšími městy v Číně. Co městy? Megalopolemi, které dohromady obývá bezmála 50 milionů obyvatel. Konkrétně v Pekingu 22 a v Šanghaji, kam se dnes vypravíme, ještě o 3 miliony víc. Poněkud jiném měřítku se tam proto odehrává vzájemný prestižní souboj, než co já vím třeba mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, o Žatci a Lounech ani nemluvě. Jak se na Čínu 21. století sluší a patří, vše je tu giganticky větší než u nás v evropském skanzenu. Tady, v jedné ze dvou početně největších zemí světa, se hraje na jiném hřišti a v jiných rozměrech, než jsou ty, na které jsme zvyklí a v nich se tetelíme, ale zároveň platí, že jsme v nich jaksi uvízli. Ať tak či onak, soupeření mezi hlavním městem Číny, tedy Pekingem, a jeho hlavním rivalem Šanghají, probíhá kromě jiného i na kulturním kolbišti a v jeho rámci též mezi novými stavbami, určenými klasické hudbě, jak symfonické, tak operní. Všechno začalo na sklonku minulého století, když v Šanghaji vyrostlo velké divadlo Grand Theatre. Tvůrčí počin francouzského architekta Jean-Marie Charpentiera, pod jehož střechou se do hlavního sálu vměstná 1630 diváků. Přicházejí sem už 3 desítky let na koncerty symfonické hudby ale taky na muzikály, balet či na operu, jak v našem pojetí, tak na domácí čínskou. Dá rozum, že Peking nemohl zůstat pozadu. To by tak hrálo, aby v jeho centru, kousek od náměstí nebeského klidu či zakázaného města, nevzniklo cosi triumfálnějšího, rozuměj Národní centrum pro pódiové umění, přezdívané pro svůj tvar Velké vejce, lebedící si na uměle vybudovaném ostrůvku uprostřed vodní hladiny. Psal se rok 2007, když tato stavba od architekta Paula André přivítala první diváky. A co na to Šanghaj, že by si nechala vzít vítr z plachet? Odpovědí je tamní velká opera Grand Opera. Další stavební skvost, jehož zpřístupnění se celosvětově stává událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027. Jako první v něm už brzy zazní Pucciniho Toska v podání operního souboru benátského divadla La Fenice. My si tuto Pucciniho operu připomeneme duetem, který zaspívají Kirite Kanava a Giacomo Arachal. National Philharmonic Orchestra bude řídit Georg Scholty.

Na dvě nestejně velké poloviny rozděluje ohromnou Šanghaj řeka Huangpujiang. A právě na jejím břehu se v sousedství areálu, kde se roku 2010 konalo zdejší expo, našel prostor pro kulturu ve velkém. Během několika let mají na zdejším území vyrůst galerie výtvarného umění, muzea, kina, vzdělávací centra i restaurace. Šanghaj se snaží, aby nebyla vnímána jen v rovině obchodního a hospodářského centra, ale i jako metropole kultury. Zjevně zdejší radnici nestačí, jak vyrostlo město do výšky. Přes 100 metrů tu měří více než 900 mrakodrapů. Se svými 632 metry jim vévodí nejvyšší budova v Číně a třetí nejvyšší na světě, Shanghai Tower. V tomto ohledu má tedy město splněno a teď se rozhodlo, že půjde naopak do hloubky. Míněno tak, že se ponoří do tajů a krás kulturního dědictví, včetně operní či symfonické tvorby. Proto se stala z brusu nová stavba, nazvaná Grand Opera, čili Velká opera, srdcem kulturní zástavby, jaká se rodí na řece protékající Šanghají. Bylo třeba vybudovat něco, co si to tak říkajíc může rozdat s Národním centrem pro pódiové umění v Pekingu. Vždyť tam jsou k dispozici hned tři sály. Operní pro více než 2400 diváků, koncertní pro 2000 a divadelní pro 1040 návštěvníků. V rovině čísel tedy nepadl v Šanghaji rekord. Také zde se pod střechou skrývají tři prostory, určené ovšem, a v tom tkví rozdíl od Pekingu, nikoli k multižánrovým produkcím, ale především k provozování operního umění. Největší sál pojme 2000 diváků, střední 1200 zájemců a nejmenší 1000. Slavnostní a nepochybně velmi oficiální otevření Velké opery v Šanghaji bude už navždy spojeno s datem 17. října 2026. Opera dostává svou první příležitost necelý týden poté, kdy dvakrát zazní, jak už připomenuto, Pučínyho Toska v importovaném provedení benátským divadlem La Fenice. Na náklady se tady nehledí. Tím bude ovšem hudební horokvas pouze zahájen. Následovat bude velké show dirigenta Valerie Gergieva, který si svou bezvýhradnou podporou blízkého přítele Putina logicky zavřel cestu do Evropy, ale Číňanům, jak vidno, nevadí. Se souborem svého Mariinského divadla provede v Šanghaji jak všechny symfonie Dmitrije Šostakoviče, tak Verdiho operu Aida. Z Verdiho Aidy teď zazní sopránová árie z prvního dějství v podání Renaty Tebaldi. New Philharmonic Orchestra London bude dirigovat Richard Boninch.

těm, kteří impozantní budovu Velké opery v Šanghaji navrhli, se dostanu letmou oklikou. Vede překvapivě přes Prahu. Jak je to možné? Když se ve zdejším centru architektury a městského plánování zveřejňovaly roku 2022 výsledky mezinárodní soutěže na výstavbu Filharmonického sálu Vltava, pomyslné zlato si odnesli architekti ze Skandinávie, konkrétně z Dánska. Jejich lokální konkurent, norský ateliér Snehetta, obsadil 5. příčku. Vnímali to jeho

zástupci úkorně? Určitě ano, protože každý se přece účastní soutěže proto, aby zvítězil. Navíc Praha má stále v hudebním světě zvuk. Přece jen to však architekty z Osla mohlo trápit jaksi jen střídmě, neboť měli za sebou i před sebou velké počiny. Sotva roku 1989 vznikly, zvítězili tehdy překvapivě se smělým návrhem na výstavbu nové alexandrijské knihovny, vnímané nejen v Egyptě, ale po celém světě, jako nástupce někdejší ikonické knihovny, patrně nejvýznamnější na planetě v době svého vzniku, čili ve 3. století před naším letopočtem. A úctyhodné až do doby svého zničení o 10 století později. Že svým návrhem na pokračovatele této velké tradice zvítězí nováčci z Norska, to byl šok. Psal se rok 2003, když byla podle jejich návrhu zahájena výstavba jiného veledíla svého druhu, tentokrát u nich doma v Oslu. Řeč je o koncertním sále umístěném do harmonického kontextu s prostředím. To ovšem už měl ateliér Snéheta, česky Sněhová kápě či Čepice, velké renomé. Postupně otevřel své pobočky nejen v Paříži, Stockholmu či v Innsbrucku, ale taky v San Francisku, New Yorku či v australském Adelaide. A roku 2016 uspěli se svým návrhem v Číně. Stavbu velké opery v Šanghaji pojali ve svém příznačném stylu. Také zde, podobně jako v Oslu, mohou obyvatelé města či turisté vejít s budovou do kontaktu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ať už se dole pod střechou koná či nekoná v některém ze 3 sálů cokoliv, na přijatelně nakloněnou střechu se dá vystoupat po vlnícím se schodišti. Nepřekvapí, že vyhlídka nabízí panoramatický pohled na metropoli, o které možná ještě víc než o New Yorku platí, že nikdy nespí. Rozměrná vstupní hala doslova oslní záplavou venkovního světla, které sem proniká ohromnými stěnami ze skla. Jejich protiváhu tvoří sněhobílé stěny, jejichž prostá výmalba se snoubí s obložením z dubového dřeva, zároveň elegantním i nenápadným. Stavba celkově neoslňuje okázalým bohatstvím, vystavovaným na odiv. Naopak, jakoby navazovala na dávnou čínskou filozofii, na učení o ying a yang, na nenápadnou sílu historie a tradice. Z domácích hvězd hudebního nebe nesmí v první sezóně chybět klavíristka Yuja Wang. V čele Mahlerova orchestru mladých se v polovině listopadu 2026 představí i jako dirigentka, velící hudebníkům od kláves. A nám teď Yuja Wang zahraje první větu Allegro z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 F-dur, dnes už též zmiňovaného Dmitrije Šostakoviče. Doprovází Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Andrise Nelsonse.

Podklady, které jsou o zbrusu nové budově Velké opery v Šanghaji veřejně dosažitelné, mluví o velkém defilé operních večerů, které na diváky čekají od října 2026 do června 2027. O některých už byla řeč. A ještě do konce tohoto roku, jmenovitě ve druhé dekádě listopadu, se k ním přidá trojí provedení opery Růžový kavalír od Richarda Strause. Do Šanghaje s ním přicestuje početný soubor berlínské státní opery Pod Lipami, před nímž pozdvihne taktovku Christian Thielemann. Máloplatné čínský kapitál si může dovolit kulturní počiny, na které se v jiných světadílech hledí zároveň s obdivem i údivem. A už teď je zřejmé, že Grand Opera, neboli budova Velké opery v Šanghaji, bude lákadlem pro nejzvučnější soubory, orchestry, solisty i dirigenty z celého světa. Dnešní pořad uzavřeme první ze dvou valčíkových řad ze zmiňované Strausovy opery Růžový kavalír. Skotský národní orchestr řídí Neeme Järvi.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám. Skonto nábytek.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
13: Na kráji zamíchej.
14: Tohle je Klasik Praha.
15: Hudba v miléniu.
14: O klasice v 21. století.

0: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná pravidelný pořad Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Můžete ho poslouchat také prostřednictvím internetu a bez hudebních ukázek ho najdete i na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Ale v dnešním pořadu vlastně uslyšíte moderátory hned dva. Možná si pamatujete, že před 2 lety jsme si připomínali 30. výročí zahájení vysílání Rádia Klasik Praha. No ale letos v roce 2026 je tomu už rovných 30 let, co na rádiu Klasik Praha vysílá kolega Ivan Dlask, který je s rádiem neodmyslitelně spojen, ať už co by bývalý šéfredaktor, dlouholetý moderátor živého vysílání nebo autor pořadu z archivu osobností. Ahoj Ivane, vítám tě nejen ve studiu, kde to dobře znáš, ale i v tomto pořadu.
1: Já taky zdravím samozřejmě všechny posluchače a děkuju za to pozvání a musím teda říct, že když jsi mě vyzval, tak ta obrácená role je samozřejmě pro každého moderátora trošku podivná, i když už jsem ji zažil párkrát. Jsme natáčeli třeba s kolegyní Martinou Klausovou. No ale nevím, na co se budeš ptát, takže pokračuj.
0: No my si v dnešním pořadu, i když je to Hudba v miléniu, mimo jiné trochu zahrajeme na z archivu osobností, taky se zeptáme, co Ivan Dlask rád poslouchá a samozřejmě i na jeho moderátorské zkušenosti. Už v úvodu jsme slyšeli jednu skladbu dle tvého výběru, což byla tedy známá část V jeskyni krále hor z Griegovy scénické hudby ke hře Peer Gynt. Chtěl bys něco říct k této skladbě, třeba proč jí máš rád nebo jaké s ní máš spojené vzpomínky, asociace?
1: No já si přiznám, že co se týče té takzvané klasické hudby, nebudeme říkat vážná, to není. Žádná vážná hudba, zvlášť třeba tohle to ne. Je to prostě klasika. A já mám rád orchestrální jednak věci a takové spíš úderné. Teda jak bylo V jeskyni krále hor, ale i nostalgičtější, to uvidíme potom. No já mám tuhletu svitu hrozně rád, ona se někdy hraje teda na koncertech, ale zase to není tak často, tak to byl asi ten důvod, proč jsem si ji vybral.
0: Slyšel jsi třeba někdy naživo v nějaké památné interpretaci nebo napadá tě někdy?
1: Já mám pocit, že to byl symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, ale úplně jistý si tím nejsem.
0: Než se dostaneme k tvým začátkům v rádiu, tak pojďme možná ještě víc do minulosti, kdy jsi vůbec začal poslouchat klasickou hudbu, v jakém věku nebo jakým způsobem si tě tento žánr našel a oslovil.
1: Já už jsem to několikrát říkal se svými hosty v pořadu z archivu osobností, že mou první deskou, kterou mi kdysi rodiče koupili v té oblasti té klasické hudby, byl cyklus symfonických básní Mámla z Bedřicha Smetany a to je u více lidí teda asi. Jo. Tak asi v tom momentě jsem začal tu vážnou hudbu trošku poslouchat, ale pak se to teda znásobovalo, i když jsem v tom oboru nedělal.
0: Je pravda, že Mámla je takový hezký vstup do světa klasické hudby tím, jak je to takové sugestivní, vyvolává to ty obrazy, tím spojený ten příběh s tou skladbou, tak si myslím, že to je velice taková dobrá vstupní brána do tohoto světa. Hrál jsi vlastně někdy aktivně na nějaký hudební nástroj? Já si pamatuju, jednou mi volal posluchač, říkal, že s tebou studoval violončelo, ale to byl asi nějaký omyl, ne?
1: To byl určitě omyl, ono Dlasku je víc, třeba Václav Dlask, dirigent, se kterým já jsem ještě neměl možnost se setkat, ty ano, tuším, v tom svém pořadu. Není to příbuzný. Není příbuzný ani ten, co tady někdy na Smíchově dělal ředitele základní umělecké školy nebo lidové školy umění a často se mě na to lidé ptají. Prostě, co se týče muzikantů, neznám nikoho stejného jména. No a já jsem nikdy žel na žádný nástroj nehrál, takže jsem takový opravdu klasický posluchač.
0: A kdybys si měl nějaký nástroj vybrat, ono konec konců nikdy není pozdě začít, tak třeba na to ještě dojde, ale který bys si vybral, který je ti takový svým zvukem třeba nejbližší?
1: No tak teď těsně před důchodem, teda nevím, ale asi klavír.
0: Ten je takový všestranný, jasně, má velký repertoár. Jak jsi vlastně dostal do rádia tehdy ještě Klasik FM, tedy před těma 30 lety v roce 1996?
1: Já jsem tedy Rádio Klasik Praha, nebo Klasik, budeme říkat obecně, poslouchal a byl jsem ženat teda s flétnistkou a klavíristkou, která vyučovala na základní umělecké škole. A v té době byl nějak vyhlášen konkurs na moderátory a tak jsem prostě přišel a oni mě hned pozvali ke konkurzu. To byl rok 1996 teda.
0: Předpokládám, že v té době asi spousta věcí tady vypadala jinak, nejen programové schéma, ale třeba i technicky, obsluha vysílání a prostě ve spoustě ohledů to bylo jiné. Tak co byly ty hlavní rozdíly oproti tomu, jak to funguje dneska?
1: Tak Dan Hofrichter, náš zvukový mistr, který nás teď natáčí, tak jeho předchůdci v době, kdy já jsem přišel, ještě stříhali na klasickém pásu. To byl magnetický, tuším, pás, já té technice zase tolika nerozumím a teprve později se to začalo proměňovat. No a co se týče hudby, tak ta se samozřejmě hrála z CDček, což byl teda někdy fofr to změnit v těch dvou přehrávačích, navíc tam byly takové knoflíky, kterým by se to muselo přepnout z jednoho na druhý. A co se týče rozhovoru, třeba toho, co teď vysíláme z počítače, tak se vysílal z takzvaných minidisků. Ty se potom moc jako neujaly, ty minidisky, ale je pravda, že jsem se na nich naučil i stříhat a používali se u nás poměrně dlouhou dobu. My jsme byli jedním z posledních rádií, která hrála ještě z CDček, než teda se přišlo k počítačovému odbavení.
0: To takový minidisk, to si vůbec pod tím asi nic nepředstavím. Jak to vypadalo, nebo co to vlastně bylo za přístroj?
1: No, to byl docela malinký přístroj, já nevím, jako když si představíte možná půlku A4 nebo o něco víc. No a do toho se normálně strčil ten minidisk, což byl zase disk menší teda. On byl spíš podobný počítačovému, než teda CDčku, byl silnější. Nevím teď už kolik se, myslím, kolem 80 minut se na něj vešlo slova. A samotný ten minidisk, která umožňoval i jakoby přesný střih, nemůžu to srovnávat s počítačem z té dnešní doby. No a tam byly jednotlivé tracky, takže jsem věděl, že třeba rozhovor, já nevím, Libora Peška se mnou je na tracku číslo 15. To jsem měl napsaný playlist od produkce.
0: Aha, dobře. Tak se tedy vysílalo na Rádiu Klasik Praha před 30 lety, kdy sem přišel náš kolega Ivan Dlask, se kterým si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Pojďme si poslechnout další hudební ukázku, kterou si vybral. Bude to árie z Bizetovy opery Lovci perel, kterou nám zaspívá tenorista Petr Nekoranec.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha a dnešním speciálním hostem pořadu Hudba v miléniu je dlouholetý moderátor našeho rádia Ivan Dlask. Povídáme si u příležitosti letošního Ivanova výročí 30 let za mikrofonem naší stanice. A právě teď nám zpíval tenorista Petr Nekoranec, jedna z hudebních ukázek, které Ivan vybral, árie z Bizetovy opery Lovci perel. Petr Nekoranec je tvůj oblíbený zpěvák, nebo proč si vybral zrovna jeho nahrávku?
1: Tak jednak je to můj oblíbený zpěvák a za druhé on, když mu zavolám, tak nikdy neodmítne pozvání do Rádia Klasik Praha. K rozhovoru je to velice příjemný a taky nadaný člověk. No a co se týče té hudby, tak když jsem přemýšlel, protože jsem taky často poslouchal Carmen a pak jsem ji velmi často viděl třeba na studování Zdeňka Trošky ve Státní opeře a tak dále. Ale zase jsem si říkal, ta Carmen už je docela jako profláklá, když to řeknu nespisovně, tak jsem vybral právě Lovce perel a árii, kterou zpíval Petr.
0: Všechna jména, která zmiňuješ, Zdeněk Troška, Petr Nekoranec a další, to samozřejmě byli tví hosté také v pořadu z archivu osobností. Já jsem se díval do těch interních tabulek, tak pro mě je toto 174. díl, který moderuji, ale to není nic proti tobě, protože ty si tedy pořadu z archivu osobností natočil, našel jsem kolem 500, ale už to bude asi i víc, ne?
1: Nevím, jestli jsi to počítal i s tím předchozím pořadem, který se původně jmenoval Kouzelný krámek hudby.
0: Aha.
1: A taky ta znělka je z Kouzelného krámku hudby Ottorina Respighiho na hudbu Joaquina Rossiniho. Tak tam je to, myslím, že už se to blíží, no možná tisícovce, nebo určitě 800-900 lidí. Mhm.
0: A to byly tedy pouze tyto dva pořady, Kouzelný krámek hudby a z archivu osobností, nebo ještě nějaké jiné si moderoval?
1: Já jsem dřív natáčel, když jsem byl ještě stálý zaměstnanec rádia, tak jsem natáčel samozřejmě rozhovory s různými lidmi. To, co teď dělá kolegyně Martina Klausová. Ale to teď už nedělám a jenom moderuju a právě si zvu hosty do tohoto pořadu.
0: Tak byla by škoda se tě nezeptat jako zkušenějšího kolegy, který už natočil těch rozhovorů mnoho stovek, na nějaké typy třeba. Všichni to známe, že někdy je host poněkud introvertní. Mnoho muzikantů taky třeba má ve zvyku vyjadřovat se spíše tóny než slovy. Tak co třeba jako moderátor v takovém případě dělat? Máš nějaký recept, jak ty hosty takzvaně rozmluvit?
1: Tak především si vybírám hosty, se kterým jsem domluveni dopředu. Samozřejmě chodím hodně na různé akce, třeba křty kompaktních disků nebo nahrávek dneska už jenom. A taky, když někomu volám, tak musím říct, že mě velmi potěší, že toho člověka já samozřejmě znám dobře, ale myslím si, že on mě nezná, on mě zná a je třeba potěšen, že dostal pozvání právě do našeho rádia, které nečekal. Oni, někteří hosté, jsou různí. Někteří zavolají sami a jak si to tak trošku nenápadně vnutí do toho pořadu, možná to znáš i ty ze svých zkušeností už taky. No a co se týče typu, těžko říct. Docela někdy obtížně se natáčí s herci, kteří nejsou tak mluvní, a pak třeba baletní umělci, ale třeba s operními pěvci je to většinou v pohodě a oni vlastně mohou říci v tom pořadu, co chystají do budoucna, na co se naši a posléze i jejich posluchači mohou těšit. Takže konkrétní typ, to nevím, to asi neumím říct jako obecně.
0: To je zajímavé, že říkáš, že herci jsou méně mluvní, to já mám třeba právě teda úplně opačnou zkušenost, třeba když po telefonu dělám nějaké rozhovory třeba k divadelním premiérám, tak mně připadá, že ti herci mají ty vyjadřovací schopnosti jako v průměru lepší než ti muzikanti, že jsou zvyklí pracovat se slovem, že jsou to vlastně profesionální mluvčí, takže v tomhle mám třeba tu zkušenost, no tak to je zajímavý rozdíl.
1: Tak to je trošku rozdíl, ale možná, že to je podle toho, koho jsme si vybírali, s kým jsme zrovna hovořili. Je pravda, že některý herec mluvný je a ale zároveň třeba je těžké ho přemluvit, toho sem dostat do rádia.
0: Je pravda, to možná posluchači neví, že my tady vlastně nemáme žádnou produkci, že si tedy všechny ty hosty zveme osobně a vybíráme si je osobně do toho pořadu. O různých zážitcích a veselých historkách z hosty, kteří ti prošli takzvaně pod rukama, si možná povíme za chvíli po další skladbě, ale ty si taky vybral jako jednu z hudebních ukázek legendární nahrávku Prokofjevova baletu Romeo a Julie v podání České filharmonie a Karla Anšerla. Tak pojďme si teď z této slavné desky pustit slavnou část znázorňující Julii, co by malé děvčátko.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je dlouholetý moderátor naší stanice, kolega Ivan Dlask, který letos slaví 30 let za mikrofonem Rádia Klasik Praha. Při té příležitosti si tedy povídáme o jeho moderátorských zkušenostech. Také posloucháme skladby dle jeho výběru, no a jedna z nich právě teď dozněla. Byla to část z Prokofjevova baletu Romeo a Julie v podání České filharmonie a Karla Ančerla. Tak už jsme řekli, že za těch 30 let tvými pořady prošly stovky hostů, říkal si, že už to bude k tisícovce. Tak které z těchto rozhovorů patřily k nejpamátnějším, ať už v dobrém nebo v méně dobrém smyslu, a samozřejmě klidně hosta anonymizuji.
1: Dobře, ale já můžu být v některých případech i konkrétní, ale žel jako hodně rád vzpomínám na natáčení s hosty, kteří už nejsou mezi námi, a těch je tam už ohromná spousta. Vzpomínám si na natáčení třeba s Borisem Reznerem v době, kdy se jeho stav jaksi zdánlivě lepšil. Já jsem s ním natočil rozhovor a on zanedlouho potom zemřel. Ale to je smutné, tak to teda tady moc rozebírat nebudu. No, velká legrace není moc s muzikanty teda někdy. Ale co se týče těch dalších lidí, tak to byly zajímavé věci. Třeba jsem točil s kaskadérem filmovým, který mluvil tím způsobem, že to Dan, tady náš technik, musel vypípávat ta některá ta jeho slova. A nebyl jsem schopen prostě ho přesvědčit, aby to neříkal, on prostě takový byl. A
0: mezi kaskadéry se tak mluví.
1: Právě. Nedalo se s tím jinak pracovat. Víš, ono je to tak při tom natáčení, že člověk to musí vytěsnit trošku. Zapomenout na to, co bylo, a připravovat se zase na to další natáčení, a tudíž si už úplně všechno nepamatuje, třeba co jsme tam řešili, nebo kdyby si se mě zeptal, včera jsem točil s doktorem Jiřím Štělcem, a kdybych teď měl vyjmenovat skladby, které tam budou použity, ten pořad se bude vysílat v září z archivu osobností, tak si na všechny nevzpomenu.
0: Je potřeba promazávat hard disk, aby se
1: přesně
0: tam zase
1: tak
0: vešly nové informace.
1: No a navíc, jak kdysi říkal, myslím, že to vyprávěl Vladimír Menšík o Rudolfu Dejlovi mladším, že se posadil, koupil si tušku a papír a říkal, já bych měl taky napsat nějaký paměti. A chvilku toho seděl a pak říkal, no ale když já si nic nepamatuju.
0: Tak alespoň v rámci tohoto pořadu některé paměti Ivana Dlaska můžete slyšet teď ve vysílání Rádia Klasik Praha. Já vím, že někteří hosté jsou ti evidentně blízcí a často se do tvého pořadu vracejí. Napadají mi jako příklad třeba manželé Hudečkovi, se kterými myslím, že tě pojí i jaksi osobní přátelství. Jak vlastně vzniklo?
1: No, to přátelství vzniklo v podstatě při natáčení, kdy jsme se potom spolu hodně často taky setkávali na koncertech Svátky hudby v Praze, které Hudečkovi pořádají. Dokonce jsem za nimi jednou nebo dvakrát se byl podívat v Luhačovicích. No a tam asi vzniklo taky to přátelství, kdy jsme příjemně poseděli a popovídali si i o něčem jiném než o hudbě.
0: My v dnešním pořadu tedy posloucháme hudební ukázky, které jsi vybral, tvůj hudební vkus tím pádem poznáváme trochu skrze ně, a ty jsi už před chvílí říkal, že máš rád především orchestrální skladby, ať už ráznějšího nebo takového liričtějšího charakteru. Konkrétně, kteří třeba skladatelé nebo které stylové období z toho velkého spektra klasické hudby je ti nejbližší?
1: No, já mám docela rád baroko, ale je pravda, že člověk ho nevydrží možná poslouchat dlouho. No a pak asi klasicismus zřejmě bude asi nejoblíbenější období, ale, a to musím říct, není to úplně tak. Protože jsem rád, že ty seš dramaturgem hudebním našeho rádia, protože se teď ve vysílání objevují skladby, které neznám třeba ani já. Protože u těch ostatních skladeb já si přečtu jméno autora a název skladby a už vím, kdo to bude hrát, aniž bych se musel dívat na obrazovku. Protože jsou to skladby, které se hodně opakují, a některé ty nahrávky opravdu jsme hráli před těmi 30 lety.
0: A ty jsi vlastně taky se nějak podílel na dramaturgii v době, kdy jsi byl šéfredaktorem?
1: Ne, nikdy. Já jsem měl na starosti slovo v tom rádiu. To znamená, že jsem přeposlouchával všechny ty pořady do vysílání, zda jsou v pořádku, hlídal, aby byly včas nastřihány a podobně.
0: Tak pojďme si pustit další skladbu, kterou si vybral. Teď to bude violončelový koncert Edwarda Elgara. Londýnský symfonický orchestr bude řídit dirigent Simon Rattle a solo zahraje violončelista Sheku Kane Mason.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je kolega Ivan Dlask, kterého dnes zpovídám u příležitosti 30. výročí jeho působení tady na Radio Klasik Praha. Říká se, že americké firmy ve starých dobrých časech dávaly zaměstnancům po 30 letech zlaté hodinky, tak ty pro tebe bohužel připraveny nemám,
1: škoda.
0: To musíš se odkázat tady na majitele firmu Seznam. Nicméně jako dlouholetý moderátor rádia vysílajícího klasickou hudbu samozřejmě zdejší hudební scénu kontinuálně sleduješ už mnoho let, tak když se na to tak podíváš, jak se za tu dobu tady třeba ta naše česká nebo konkrétně pražská hudební scéna proměnila? Pozoruješ tam nějaký vývoj, ať už k lepšímu nebo k horšímu, dá se to takhle říct?
1: Tak já myslím, že to je třeba docela ustálené u těch osvědčených orchestrů, o kterých my tady taky často mluvíme a na jejich koncerty zajdu třeba pražští symfonikové. I když tam se Martin Rudovský jako dramaturg snaží o neustálé hledání nových skladeb a vylepšování. A ono je pro mě zajímavé jít na koncert, kde teda vidím toho neznámého autora a skladbu. A kolikrát je člověk, má z toho trošku obavy, ale pak je kolikrát velmi příjemně překvapen, že ta skladba je dobrá, že to je skladba třeba současného českého žijícího autora, kterých je hodně a bohužel se málo uplatňují na tom trhu s hudbou, tedy na koncertech hlavně. No, nahrávání to už je vůbec problém celé této doby, všechno je dneska na streamu jenom a tím pádem já si moc nic nepřehraju, protože to nemám moc rád jako vyhledávat ty skladby na tom streamu. No, ale co se týče proměny té hudby, tak ta klasika, prostě jakmile je tam, já nevím, Dvořákův violončelový koncert, tak je plno. Takže je vidět, že lidi mají rádi tu osvědčenou skladbu, a to nemluvím o našich posluchačích, protože ty jsou o něco náročnější a ty rádi přivítají právě ty novinky, které ty tam zařazuješ.
0: Je pravda, že já taky velice pozitivně vnímám třeba to, že současná tvorba se dostává častěji na programy a myslím, že i publikum ji více přijímá, nebo i to, že se ta česká scéna více propojuje se světem, mám takový dojem. A naopak jako negativní teda vidíš tu krizi nahrávacího průmyslu, řekněme, to, že se ty klasické nosiče už nevyplácejí, že se ta celá věc přesouvá na internet? To je...
1: Těžko říct, protože mladší lidé, kteří poslouchají tuhletu hudbu, tak samozřejmě jsou s tím v pohodě. Ale ti starší posluchači, kteří třeba mají jaksi trošku negativnější vztah k té technice, tak asi si s tím nevědí moc rady. A těm třeba chybí právě CDčka. No a co se týče těch šelakových desek, tam začala obliba teď jakoby. A dokonce i ta klasická hudba je někdy na tom vydávána. Mnozí tvrdí, že je to vlastně kvalitnější ten poslech potom, ale prostě si to nepřehrají, když nemají tuhle možnost.
0: Máš gramofon vlastně?
1: Ne.
0: Ne, takže nemáš ani nějakou sbírku desek klasických?
1: Ne, mám právě CD přehrávač akorát a tam mám pár titulů, ale díky tomu, že dělám v rádiu s klasickou hudbou, tak vlastně poslouchám pořád.
0: Je zase pravda, že díky těm platformám jako Spotify a podobně člověk má opravdu obrovský přístup k hudbě, nahrávkám napříč celým 20. stoletím, je tam téměř všechno, takže samozřejmě z toho se člověk může pak i jako dramaturg nechat inspirovat, to je taky pěkné. Nejen hudbou živě člověk, ačkoliv znám několik takových lidí, kteří jsou živi pouze hudbou, ale rozhodně k ním nepatřím. Jaké máš třeba kromě klasické hudby ještě zájmy nebo koníčky, čemu se věnuješ ve volném čase?
1: Tak já jsem, přiznám teda posluchačům, že jsem měl vážný úraz nedávno, předtím jsem hodně jezdil na kole a chodil na turistiku, což žel teďko odpadlo po tom úraze. A jinak do kina třeba chodím rád na filmy, většinou do těch kin, jako je, teď nevím, jestli nedělám reklamu, Aero, Ewald, ty filmy, kde se...
0: Zavedená pražská kina. Spíš tady tato menší kina, než třeba takové ty moderní multiplexy, IMAXy a tak.
1: Určitě, tam je mi zima.
0: Jasně.
1: A je to tam hodně nahlas.
0: A jaký filmový žánr třeba preferuješ, když jdeš takhle do kina?
1: No, možná klidně rád i psychologické filmy, ale mám třeba taky rád detektivky, kriminální žánr, podívám se i na dobré sci-fi, pokud je dobré a slyším o něm, že je dobré, když na kritiku se nedá moc dát, no tak se jdu podívat a uvidím.
0: Kdybych měl teďka udělat oslí můstek k následující skladbě, do galerie taky někdy zajdeš?
1: Určitě a často chodím do Národní galerie. Nedávno se mi konečně podařilo taky přijít do muzea, teda Národního muzea v Praze. Často jsem chodil do muzea hudby, protože tam jsem měl kamaráda, s kterým jsem taky tady točil. Ten už tam není, je v důchodu. No a třeba i v zahraničí. Byl jsem i v Muzeu moderního umění v Paříži, které se teď snad, myslím, nějak rekonstruuje, nebo něco s ním dělají, a tam zrovna byla výstava Picassa, takže tak.
0: Tento oslý můstek jsem dělal, protože další skladba, kterou si pustíme, bude tedy část musorgského cyklu Obrázky z výstavy ve známé orchestrální úpravě Maurice Ravela. Opět si poslechneme nahrávku České filharmonie ještě pod taktovkou Karla Ančerla a ukázku vybral Ivan Dlask, moderátor Rádia Klasik Praha, který je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Dozněly tóny musorgského obrázku z výstavy v podání České filharmonie a dirigenta Karla Anšerla. Byla to jedna z nahrávek, které do dnešního pořadu vybral můj dnešní host kolega Ivan Dlask, který je letos už 30. rokem za mikrofonem Rádia Klasik Praha, takže pokud jste si všimli ve vysílání pravidelného identu Ivana Dlaska, poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než a původně tam bylo 20 let, pak 25 let a teď už je to dokonce 30 let, tak snad to zase na nějakou dobu vydrží.
1: Už jsem to přemluvil.
0: V této podobě. Co populární hudba? Já vím, že i řada hostů z tvého pořadu často pochází z jiného žánrového prostředí, leckdy to bývá šanzon, muzikál. Nedávno si tu měl třeba i zpěváka Queen Revivalu. Tak jsou i tobě některé z těchto žánrů blízké?
1: Určitě, tak to je zase ta klasika. Třeba Queeny, nebo teda skupina Queen, že jo, a tak dále. A další vystoupení, na kterých jsem byl, nedávno jsem byl na Bruce Springsteenovi. Spíš teda tu starší generaci osvědčenou a je neuvěřitelné, co dokáží na jevišti ještě po tolika letech.
0: Takže to je ta klasika v rámci pop music.
1: Ano,
0: tak
1: přesně tak.
0: Tak náš pořad už se pomalu chýlí ke konci. Když jsme tady u příležitosti tvého 30. výročí v rádiu, tak co vlastně máš na té práci nejraději? Co tě na tom nejvíce baví nebo obohacuje?
1: Tak je to samozřejmě to, že člověk rád mluví k lidem, i když, jak říkáme tady, říkáme jako vtipy do zdi. Protože tam nikdo není, ale příjemné jsou i telefonické rozhovory při soutěžích s těmi posluchači, kteří děkují za to, že vyhráli soutěž. No a pak i to, že třeba podle hlasu se mi několikrát stalo, že mě lidi poznali třeba v metru nebo v autobuse a tak. Takže to je jako příjemné vědět, že ti lidé jsou tam na té druhé straně.
0: I když je nevidíme.
1: I když je nevidíme.
0: Je pravda, že oproti třeba živému vystoupení nebo živému koncertu ta zpětná energie od toho publika tam vlastně bezprostředně není, takže potom je hezké, když aspoň nějakým způsobem se třeba ti posluchači ozvou, nebo když s nima můžeme udržovat kontakt. Tak Ivane, já ti moc děkuji, že jsme si mohli tady dnes popovídat. Přeju, ať tě rádio stále baví a ať děláš svými pořady a svým vysíláním radost našim posluchačům i sobě ještě mnoho let. Vše dobré do dalších 30 let za mikrofonem a moc ti děkuji za dnešní rozhovor.
1: A já děkuji tobě, že jsi mě pozval.
0: Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu byl Ivan Dlask. Závěrem si poslechneme část ze skotské fantazie Maxe Brucha a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Vyšer.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Od mikrofonu ze Smíchovského studia Rádia Klasik Praha vás zase zdraví Ivan Hlásk, budu vaším průvodcem do 18. hodiny, protože dnes je sobota. Připomínám taky, že svátek v kalendáři mají Marie. Tak jim gratulujeme, samozřejmě to bylo v minulosti velmi časté jméno. Dneska nevím, jak je to s pojmenováváním dětí právě tímto jménem. Každopádně všechno nejlepší a hlavně zdraví. No a právě toto dílo, které jsme teď slyšeli, to byla árie z narozeninové ódy pro královnu Marii. Come ye sons of art, strike the viol. Henryho Persla. Účinkovali kontratenorista Tim Mead a soubor Le Musicien de Saint-Julien, který řídil François Lazarevič. Za chvíli vám pustím Nocturno Esdur Friderika Chopina v provedení Mariana Kiepury. Uslyšíme taky část symfonické svity Šehrezáda Nikolaje Rimského, Korsakova či známý šavlový tanec Gajané nebo Beethovenovu sonátu pro klavír číslo 3 C-dur. Ať se vám dnešní odpoledne s Rádiem Klasik Praha líbí.

Marián Kiepura zahrál Nocturno es dur Friderika Chopina na rádiu Klasik Praha. Je sobota 12. září, kdy posloucháte naše vysílání a vždycky po obědě si vzpomínám, že jsme poslouchali taky v rádiu pohádky a my si teď poslechneme jednu hudební, taky krátce popolední. Svátek v Bagdádu se jmenuje a je ze symfonické světy Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova.

Ten příběh pohádek Tisíce a jedné noci určitě znáte. Krásná princezna Šehrezáda vyprávěla svému choti princi Šahriárovi každou noc pohádku, ale byla vychytralá, nikdy tu pohádku nedokončila. A tak byl princ vědav, jak to všechno dopadne, a nechal ji naživu, na rozdíl od svých bývalých manželek. Symfonická světa Šehrezáda, to je dílo Nikolaje Rimského-Korsakova. My jsme poslouchali čtvrtou část, Svátek v Bagdádu. Samuel Magad hrál na housle a Chicago Symphony Orchestra řídil Daniel Barenboim. My vlastně u takové pohádky teď zůstáváme. Pohádky zase tak spíš pro dospělé, neboť ta hudba, která teď bude znít, bude z filmu Solo Star Wars Story. A hudbu napsal John Powell.

0: Klasik Praha.
1: Každé léto od června do září se v Highland Parku v Illinois, kousek severně od Chicaga, koná Ravinia Festival, nejstarší venkovní hudební festival v celé Severní Americe, který nabízí pestrou škálu koncertů od klasické hudby přes jazz, pop i rock. Více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Od Jana Václava Antonína Stamice jsme slyšeli Largetto, jeho symfonie Pastorale opus 4 číslo 2. Marek Štrýncl řídil Pardubický komorní orchestr. Jaká je předpověď počasí na tento víkend? Dnes odpoledne bude jenom slabý proměnlivý vítr, k tomu nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Je převážně teda oblačno nebo zataženo, zejména v Čechách se můžou objevit jenom ojedinělé přehánky. A jak bude vypadat zítřejší den, to by mělo možná pršet víc, protože se bude zase trošku proměňovat počasí. Počasí v noci bude při déle trvající zmenšené oblačnosti s teplotami dokonce kolem jenom 6 stupňů, jinak 12 až 8 stupňů a zítra přes den se předpokládá nějaké množství srážek na území republiky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů a na západě a severu Čech kolem 16, v tisíci metrech na horách pak kolem 13 stupňů Celsia. A je tu další skladba, o které platí to, že by člověk ani nemusel představovat vám znalým posluchačům. Šablový tanec ze svity číslo 3 Gajané Adama Chačaturiana hraje Státní filharmonie Brno, kterou řídí Jiří Bělohlávek.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

U klavíru byl Salim Aškar, který hrál první větu sonáty pro klavír číslo 3 C-dur Ludvika van Beethovena. A my se teď v hudbě Jeana Sibelia ponoříme do řecké mytologie a poslechneme si jeho hudební pohled na driády, tedy v řecké mytologii lesní nymfy, které žijí buď v jeskyní, hájích, ale nebo i na jednotlivých stromech. A dokonce, když se stalo, že zahynul nějaký strom stářím nebo jiným způsobem, třeba zásahem člověka, tak zahynula i jeho driáda. A tady je pojetí Jeana Sibelia.

Tolik příběh Driád, tak jak o nich napsal svou skladbu opus 45 číslo 1 Jean Sibelius a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra řídil Charles Groves. A na závěr skladba této hodiny, tedy samozřejmě jenom, která se zpracovává různým způsobem s různými nástroji. Napsal švédský pozdní romantický skladatel Hugo Alfvén a aranžoval Christian Lindberg v tomto případě, což je švédský trombonový virtuos a dirigent. K němu se přidal Roland Penttinen, švédský klavírista taky dirigent, a tak vznikla tato nahrávka tance pastýřky právě Hugo Alfvén.

0: Christian Lindberg na trombón a Roland Penttinen na klavír teď zahráli skladbu Huga Emila Alvéna. Když jsem říkal, že to je pozdně romantický skladatel švédský, tak řeknu i léta narození a úmrtí 1872 až 1960. Napsal kromě dalších skladeb taky švédskou rapsodii, zvanou Svatojánská noc, tím je asi nejznámější, a dokonce jeho synovec byl nositelem nebo je nositelem Nobelovy ceny za fyziku z roku 1970. Teď už se blíží 13. hodina, je sobota 12. září.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráně zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu kilo za 399,90, Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skončil duet z Mozartovy komické opery, nebo chcete-li Singspielu z roku 1782, odehrávající se v Turecku, tedy Únos ze Serailu. Duet Pedrilla a Osmina zpívali Paul Schweinester, tenor, a Franz Josef Zählich bas. Aral Chamber Orchestra of Europe řídil Janik Neze Segan. To byla hudba Mozartova, která se taky velmi často objevuje na operních scénách, a ve Státní opeře už se pomalu chystá zase něco výjimečného. Já jsem o tom hovořil ještě před prázdninami a moje kolegyně Martina Klausová taky v rozhovoru s Adamem Plachetkou, který vytvořil hlavní roli v díle Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street, tedy ve strhující syntéze černého humoru, hororu a melodramatu, protknutou hudbou, brilantní hudební ironií Stevena Sondheima. Je to, ano, ten Steven Sondheim, který napsal taky text k dílu West Side Story Leonarda Bernsteina. No a teď bude právě jeho hudba znít v českém překladu na jevišti Státní opery. Můžete se podívat do programu, anebo taky na naše webové stránky www.klasikpraha.cz, kde jsou další podrobnosti.

Teď vám dramaturgie našeho vysílání bude nabízet takové kratší skladby v této hodině. Toto byla hudba Bohuslava Martinů, Andante sonatiny pro klarinet a klavír, a hrála Anna Paulová na klarinet, kterou tady vždycky v našem rádiu rádi vidíme, když přijde na natáčení, a hlavně ji rádi slyšíme z jeviště. Teď hrála s Ivo Kánkem na klavír, Andante sonatiny, tedy pro klarinet a klavír právě Bohuslava Martinů. Tou další drobnější skladbou bude teď slavnostní příjezd královny ze Sáby Georga Friedricha Händla.

Tato skladba se dnes většinou hraje samostatně, je to slavná orchestrální skladba, ale původně byla určena jako předehra ke třetímu jednání oratoria Solomon právě Georga Friedricha Händla. Tak teď hrál City of London Sinfonia, tento orchestr, který řídil Richard Hickox. Další krátkou ukázkou bude Agnus Dei, díla autora našeho, teda domácího, taky šlechtice, cestovatele. A on podnikal další věci, než ho teda popravili po Bílé hoře na Staroměstském náměstí, a to je Krištof Hranc Požic a Bezdružic a Pán na Pecce. Agnus Dei je z jeho mše Quinis Vocibus.

Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a pán na Petce žil v letech 1564 a 1621, to je právě rok té popravy, na Staroměstském náměstí po Bílé hoře. Napsal Miši Quinis Vocibus a Agnus Dei hrála kapela Mariana, řídil Vojtěch Semerád a zpívali soprán Barbora Kabátková. Tenor Vojtěch Semerád, další tenoři byli Tomáš Lightkep a Ondřej Holub a konečně bas Jaromír Nosek. Tak jsme se prošli takovými krátkými skladbami, které doufám vás potěšily. Bude se vám snad líbit i klavírní koncert, který teď zazní, je z pera Bély Bartóka. A je to už jeho druhý klavírní koncert a věta Allegro molto.

Skončila hudba Bély Bartóka, Tomáš Vrána hrál na klavíra, Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou řídil Gábor Káli, ho doprovázela Allegro molto, třetí věta koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G-dur Bély Bartóka tedy skončila. Od 11. října až do 9. května budou moci diváci zase sledovat v kinech taky opery. Bude jich 10. V přímém přenosu loni přenášelo pražské kino Aero jako první ve východní Evropě živě operu Zmet na filmové plátno, tedy loni, kdysi dávno. A projekt se setkal s mimořádným ohlasem a od té doby už je vlastně v kině všechno tak dané, jak jste na to zvyklí. Takovým prvním, řekněme, představením, které se chystá, bude 19. září. To už je zanedlouho taková oslavné zahájení sezóny Met a právě přenosů do kin v tomto roce od září až do června roku 2027. Tam bude třeba výběr z oper Mozartových, Verdi, tam bude Bizet, Saint-Saëns, Puccini, Massenet, Wagner a tak dále. Takže se můžete těšit, no ale do kina se chodí i na jiné filmy a tak si teď poslechneme zase z jednoho populárnějšího filmu hudbu. Je to hlavní téma z filmu Zorro, Tajemná tvář. Film vznikl v roce 1998 a hraje City Light Symphony Orchestra, řídí Kevin Griffiths, hudbu Jamese Hornera.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
9: Třikrát zelená, smažák!
10: Říkej!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

The English Concert hrál presto symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. The English Concert řídil Trevor Pinnock a před další skladbou připomenu, že už včera začal další ročník festivalu Lípa muzika, který potrvá až do 2. listopadu a tématem je tentokrát žena oslavovaná. Žena milovaná, obdivovaná, uctívaná. Prostě festival Lípa muzika si do erbu svého 25. ročníku vybral právě ženu. Třeba dnes pokračuje festival v kostele Nejsvětější Trojice v Bzí, a to lužanskou mší. V neděli 13. září v 18 hodin se přesune do Lemberka, do sýpky tamní v Lemberku, která tam je otevřená pro posluchače. No a tam bude zpívat Marie Putnerová a hrát Martin Novák, Petr Uvíra a Ašta Lápka v pořadu nazvaném Lajlatov. Víc informací získáte nejenom na našem webu, ale taky na stránkách festivalu Lípa muzika. My teď uvádíme první část slavného díla George Gershwina Američan v Paříži.

André Preven dirigoval Pittsburghský symfonický orchestr. První věta skončila díla Američan v Paříži, Allegretto Grazioso tohoto díla George Gershwina. Teď máme připravenou hudbu Jana Dismase z Helenky. Je to jeho dílo Missa Circumcisionis a první část nese název Kyrie Eleison. Adam Viktora nastudoval tuto skladbu s souborem Ensemble Inegal.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Poslední skladba této hodiny to byla ukázka skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha. Allegro zahráli Isaac Perlman na housle a New Philharmonia Orchestra řídil Jesus López Cobuš. Teď už bude za minutu 14 hodin.
1: Klasik Praha.
2: Víte, že dílo Antonia Vivaldiho ještě na počátku 20. století leželo ladem? Cestu k uším moderního posluchače otevřel až nevídaný objev před 100 lety. V pořadu Spektrum hudby uslyšíte i to, jak napínavé bylo Vivaldiho hudbu zachránit. V sobotní premiéře druhého dílu Spektra hudby v 18 hodin se na vás těší Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Program po 15. hodině zahájil Svit Luny, tak do toho ještě daleko, ale teď tu byla hudba Claude Debussyho, symfonický orchestr Slovenského rozhlasu řídil Keith Clark. Za chvíli uslyšíme jeden z braniborských koncertů číslo 5 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, první větu Allegro, ale zaposloucháme se taky do opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, to bude arie Královny noci, kterou zaspívá nezapomenutelná Edita Gruberová, ale bude tady i slavný Placido Domingo v opeře Aida Giuseppe Verdiho a samozřejmě i další skladby. Krásné sobotní odpoledne.

První část Braniborského koncertu číslo 5 D-dur Johanna Sebastiana Bacha jsme slyšeli teď v interpretaci na originální nástroje a nebo jejich přesné kopie. Hrál soubor Muzika Antiqua Köln a řídil Reinhard Gebel. Připomenu taky, že v současnosti probíhá Dvořáková Praha, tento mezinárodní hudební festival, jenže vstupenky na ní mizí hrozně rychle, některé koncerty už jsou dopředu, hodně dlouho dopředu vyprodané, ale pár vstupenek ještě zbývá, třeba v tom příštím týdnu na 15. září na koncert ke stému výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ten koncert bude v Rudolfínu ve Dvořákově síni. Ve skladbách Debussyho, Kučery, Schulhoffa a Ravela vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, taky Elias Grandi, Daniel Matejča a Sakura Toba. Pak to bude barokní slavnost, ve které se především blízkne samozřejmě Magdalena Kožená. Řídit bude Andrea Marcon, a to komorní orchestr České filharmonie, a vystoupí taky Václav Petr. No a kromě toho, to bude v Rudolfínu, tedy 16. září ve 20 hodin, ta barokní slavnost. No a potom ještě doplním 17., kde jsou poslední volné vstupenky na Concertino Praga na finále kategorie Dechové nástroje v koncertním sále Pražské konzervatoře.

Uherské tance Johannesa Brahmse jsou samozřejmě nesmírně populární. To, co jsme my poslouchali, byl uherský tanec číslo 8 a mol. Londýnský symfonický orchestr řídil Neeme Järvi.

Tato árie Královny noci byla ze druhého jednání opery Kouzelná flétna. Wolfganga Amadea Mozarta zpívala Edita Gruberová a hrál orchestr Curišské opery řídil Nikolaus Arnoncourt. Přesuneme se zase na chviličku do světa filmové hudby. Uslyšíme hudbu z filmu Kolia, kterou napsal Ondřej Soukup. A Libor Pešek bude řídit symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A hned v zápětí vás náš spolupracovník a autor pořadu Hudba stříbrného plátna, Nikola Bojčev, pozve už na příští premiéru ve středu 16. září.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

I když teprve nedávno začal meteorologický podzim, tak jsme už byli u zdobení vánočního stromku. To je totiž část z prvního dějství hudby k baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského. Simon Rattle řídil berlínské filharmoniky. Ale od Vánoc zase do minulosti hudby. Anton Zimmermann, to je autor, který je teď na programu Rádia Klasik Praha a je to člověk, který psal fagotové koncerty taky mimo jiné, i když působil jako současník Jana Křtitele Vaňhala mimochodem v Hradci Králové a v Bratislavě jako chrámový varhaník. A tenhle ten koncert našel fagotista Ondřej Šindelář, jeden z těch, kteří budou za chviličku hrát v archivu Pražské konzervatoře. No a teď si poslechneme část třetí tohoto díla, tedy dvojkoncertu v tomto případě pro dva fagoty a orchestr F-dur. A tím druhým fagotistou bude Sergio Azzolini.

Uzavřelo se Allegro dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Tak to byl koncert, který zahráli fagotisté Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini společně se souborem Rezonanza Praga. Další opera je před námi a tentokrát hlas člověka, který proslul jako vynikající operní tenorista Placido Domingo v opeře Aida.

Celeste Aida, tuto arii z opery Aida Giuseppe Verdiho zpíval Placido Domingo za doprovodu Londýnského symfonického orchestru a ten řídil Erich Leinsdorf. V závěru této hodiny uslyšíme dvě skladby. Jedna bude afroamerická a druhá bude česká. Ale tou druhou začneme českou hudbou Leoše Janáčka a částí Allegro jeho smyčcového kvartetu číslo 2 Listy důvěrné. Hraje Heroldovo kvarteto.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Ze svity Otelo byla tato část s názvem Píseň vrby. Skladbu napsal Samuel Coleridge Taylor, což je autor tedy afrobritský hudební skladatel, který právě žil tam, ale podnikal i turné různá, byl ale velmi špatně placen za svého života a zemřel v chudobě na tuberkulózu a tomu bylo jenom 37 let. No a ze svity Otelo jsme teď poslouchali tuhletu skladbu s názvem The Bellow Song v provedení souboru Čineke, řídil Fozzy Heimer. Teď už je 15 hodin, sobota 12. září.
1: Klasik Praha.
2: Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Je vynikající koloraturní sopranistkou, skvěle píše. Na základě svého úspěšného blogu vydala knihu Nočník neohrožené ženy a je také koordinátorkou programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. A k tomu je i zakladatelkou spolku Via ad Artem. Ve studiu si se mnou povídala Eva Kolková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Ladíte Klasik Praha.

V letech 1901 až 1980 žil americký houslista a skladatel, který se jmenuje William Kroll. A jeho zřejmě úplně nejznámější skladbou byla právě ta, kterou teď hráli houslista Ivan Ženatý a klavírista Milan Langer, tedy banjo a housle. A tak začala další odpolední hodina našeho programu v sobotu, kdy uslyšíme už zanedlouho Blaník z mé vlasti Bedřicha Smetany. Pak také část svity z dob Holbergových, Edvarda Hagerupa, Griega či klarinetový koncert Karla Marie von Webera či klavírní trio číslo 1 Antonína Dvořáka. Výběr je pestrý, ať se vám líbí i ta následující ukázka, která bude ze sbírky Sonáte Arie Ecoretti. A to bude skladba Aria Quinta Sopra La Bergamasca, kterou napsal Marco Uccellini.

Byli jsme teď v období baroka u hudby Marka Učelínyho, italského barokního houslisty a hudebního skladatele. No a právě od něj zazněla tahle skladba aria Quinta Sopra La Bergamasca ze sbírky sonate arie Ecoretti a hrál soubor La Cetra Barok Orchestra, který řídil Andrea Marcon. Na Rádiu Klasika Praha uvádíme vždycky jednotlivé, ale někdy samozřejmě v rámci večerního koncertu i ucelenou mou vlast, tak jednotlivé části tohoto cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany. A dnes pro dnešní odpoledne jsme vybrali Blaník.

To byl úplný závěr cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, tedy symfonická báseň Blaník v pořadí jako šestá. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Vysíláme nejenom hudbu filmovou, ale vysíláme taky hudbu ze seriálu, a tohle je téma ze seriálu Zaklínač. Napsali Sonja Bělousová a Johna Ostinelli. Je to film nebo seriál na motivy fantazie románu polského spisovatele Andrzeje Sapkowského a zahraje na housle Ester Abramy a s ní filharmonici města Prahy, který řídí Ben Palmer.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Tlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Jsme Klasik Praha.

Jirtě Ligeti, maďarský skladatel 20. století, napsal tři svatební tance pro čtyřruční klavír. My jsme poslouchali toto dílo Jirtě Ligetiho. V provedení interpretky z Německa to byla klavíristka Erika Haase a další klavíristkou byla Carmen Piacini, která pochází z Argentíny. A teď je na rádiu Klasik Praha čas na to zastavit se u dob Holbergových, tedy u svity z dob Holbergových, Edvarda Hagerupa Griega. A poslechneme si air, který zahraje Academy of St. Martin in the Fields a řídí Neville Mariner.

Hager z dob Holbergových jsme vybrali právě z této svity Edvarda Hagerupa Grieka a na našem rádiu právě tuto skladbu zahrála Academy of St. Martin in the Fields a řídil Neville Mariner. A následuje klarinetový koncert, který napsal Karl Maria von Weber. Je to jeho první klarinetový koncert v tónině F-moll a začíná Allegro tohoto díla.

Ernst Ottensamer, tedy zakladatel rodu klarinetistů, má ještě dva syny, on sám už nežije. Tak teď právě on hrál na této nahrávce Allegro koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F moll Karla Marie von Webera. Státní filharmonii Košice řídil Johannes Wellner. Před námi jsou už jenom dvě skladby, teď se rozezní Dies Irae, Requiem de moll Jana Zacha a účinkuje soubor Collegium Floreum a muzika Florea také řídí Marek Štrinco.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Guarneri Trio Praha dokončilo krátce před 16. hodinou klavírní trio číslo 1 B-dur Antonína Dvořáka z opusu 21. Třetí věta měla tempo allegretto scherzando. A ještě bylo trio. A to je konec programu, tedy před 16. hodinou. My pokračujeme za chviličku dál, ale až po pozvánce mého kolegy.
1: Klasik Praha. Komunistický režim nemilosrdně trestal všechny, kdo s jeho bezprávími nesouhlasili. A týkalo se to i hudebních skladatelů. Skladby čtyř z nich, Kabeláče, Hanuše, Slavického a Klusáka, nám v dalším dílu pořadu Švédský stůl zahrají hoboista Vilém Veverka a klavírista Daniel Wiesner. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

A to už tedy začala další hodina našeho vysílání, hned po znělce, a to krátkou ukázkou z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 Sergeje Prokofjeva. Na ní bylo samozřejmě zajímavé, že hrál Daniel Matejča, mladý houslista, on je ročník 2005, je vítězem mnoha televizních i normálních soutěží a teď členem Sukova kvarteta. Tak skončila tato skladba, ve které hrál taky symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Co uslyšíme dál za chviličku? Část Stabat Mater Giovanniho Battisty Pergolesiho, část opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, a nebo v té druhé části této hodiny také operetu Krásná Helena Jacques Offenbacha Předéru k tomuto dílu, a nebo Beethovenův Dechový oktet S-dur. Krásný podvečer.

Stabat Mater Giovanniho Battisty Pergolesiho a první část Stabat Mater Dolorosa. Zaspívali vám sopranistka Gemma Bertagnoli a kontraaltistka Sara Mignardo. Rinaldo Alessandrini řídil Concerto Italiano. A už jsme zase u opery na rádiu Klasik Praha, tentokrát u opery Ryze České, Bedřicha Smetany, Prodaná nevěsta. A v opeře, v této opeře teď uslyšíme zpívat Sedláka Kruštinu, Jindřicha Jindráka, Ludmilu, jeho manželku Marii Veselou a Kecala Richarda Nováka. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košlér.

sloučeno do nového ústavu muzikologických, divadelních a filmových studií. Ale změny jsou tam i další, takže si o nich můžete přečíst na našich webových stránkách v článku Ondřeje Fischera na hlavní stránce www.klasikpraha.cz. Filmu je věnována i naše další hudební ukázka. Hudba je z filmu Star Wars epizoda 5 Imperium vrací úder, tak určitě víte, že autorem hudby tohoto právě císařského pochodu je John Williams.

0: Klasik Praha.
1: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Ladíte Klasik Praha.

Ačkoliv adagio smyčcového kvartetu číslo 23 F. moll Josefa Haydna hrál Katiora Mosaik, tak já vás teď pozvu na koncert, který se koná 15. září a na kterém bude hrát muzika Florea. Je to divadlo světla v divadle Hibernia v Praze, vlastně jediné pražské uvedení původní operní inscenace divadla světla. Divadlo světla je originální propojení opery, činohry, barokní hudby, elektroniky a moderního světelného designu. Příběh, který uvidíte, tak ten se odehrává v Praze 18. století a sleduje chlapce Slávka, který se díky hraběti Františku Antonínu Šporkovi stane mistrem světla barokního divadla. Inscenace vypráví o naději, vytrvalosti, o odpuštění a taky o tom, jakou sílu může mít umění i v těžkých chvílích. Za inscenací, kterou tady právě uvidíte, stojí divadelní soubor Geisler Hof Komedianten, orchestr muzika Florea, právě pod vedením Marka Štrincla, taky studenti a pedagogové DAMU. Hudbu složil Jan Jirásek, držitel dvou českých lvů za filmovou hudbu, režii má Petr Hašek. Uvidíte i světelný design, který není jen efektem, ale součástí toho vyprávěného představení a příběhu. Více informací je na stránkách geislers.cz a nebo muzikaflorea.cz.

Předéru kopertě krásná Helena Žaka Offenbacha hrála Česká filharmonie, kterou řídil Václav Neumann. O víkendu a zvláště, když ještě není úplně podzim, tak se hodně mluví vždycky o počasí, každého zajímá. Řeknu i to počasí na dnešní noc a zítra. Já z Rádia Klasik Praha dnešní. Nejnižší noční teploty budou mezi 12 až 8 stupni, bude polojasno až oblačno. Během noci může být zataženo v Čechách a na západě Moravy. Ráno se mohou ojediněle vyskytnout mlhy. Jinak zítřejší nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni na západě a severu Čech bude trošku chladněji, kolem 16 stupňů Celsia. A jinak zase během zítřejšího dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. No ale teď je krásný večer a to je taky název té další písně na rádiu Klasik Praha. Písně, kterou napsal Claude Debussy, ale my ji uslyšíme v úpravě pro housle a klavír a zahrají Lisa Baťašvili na housle a Janik Nezet Segan na klavír.

Naše studio Rádia Klasik Praha je jen jednu stanici tramvaje od vily Bertrampka, kde žil a taky hostil Wolfganga Amadea Mozarta František Xaver Dušek. A právě od něj byla část Allegro con spirito symfonie B-dur. Helsinki Barok Orchestra řídil a po Häkkinen. A je tu poslední skladba této hodiny z pera mistra Ludvika van Beethovena, uvedeme Allegro dechového oktetu S-dur.

0: Filharmonia Oktet hrál Allegro dechového oktetu S-dur Ludvika van Beethovena, teď je krátce po 17. hodině.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Už začala poslední moderovaná hodina dnešního vysílání Rádia Klasik Praha. Od 18 hodin už to bude jinak beze mě, ale samozřejmě taky s příjemnou hudbou. Teď zahráli na trošku víc historické nahrávce houslista Josef Suk, violista Karel Untermiller, violinčelista Jiří Bárta a klavírista Jan Simon. Allegro con fuoco, třetí větu kvartetu pro klavír, housle, violu a violončelo opus 1 právě Josefa Suka. Za chvilku slyšíme symfonické tance Sergeje Rachmaninova, přesně řečeno první část tohoto díla. Budeme poslouchat i hudbu Roberta Schumana, jeho fantazii opus 17. A nebo od Felixe Mendelssohna Bartoldiho symfonii číslo 4 A-dur italskou. A úplně v závěru hodiny pak houslový koncert Benjamina Britna. Ale právě teď začíná právě ten, jak jsem říkal, jeden ze symfonických tanců Sergeje Rachmaninova.

Jan Ignacy Segan dirigoval Filadelfský orchestr, poslouchali jsme Non Allegro ze symfonických tanců Sergeje Rachmaninova. Dílo tohoto skladatele bude znít už zanedlouho taky ve 20 hodin v programu koncertu Bez smokingu. Do tohoto programu jsme pro vás vybrali jednak koncert pro klavír a orchestr číslo 3 D moll. A potom taky rapsodii na Paganiniho téma od Sergeje Rachmaninova. Hrát dnes večer vám bude na klavír Luis de Moura Castro a symfonický orchestr Slovinského rozhlasu a televize. Řídit bude Liža Amáďo. Tak tolik setkání s hudbou Sergeje Rachmaninova teď i večer, ale teď už v našem programu pouštím další skladbu.

Krátká ukázka z tvorby Arcangela Corelliho, jeho koncerto Grosso F-dur, část Allegro. Hrál soubor La Petite Bande a řídil Sigiswald Koiken. Filmovou hudbu v ucelené podobě, tedy více ukázek hudebních, můžete zase poslouchat zítra v pořadu Nikoly Bojčeva. V 11 hodin dopoledne, to už bude neděle, ale jednu hudební ukázku filmovou tady máme pro vás už teď. Jamese Bonda. V hudbě Davida Arnolda, hudbu z filmu Casino Royale a téma City of Lovers.

Flétnový koncert Tonini de Dur pro smyčce a basso continuo, k tomu samozřejmě napsal Johann Adolf Scheibe, část Allegro zahrálo koncerto Kodaň a řídil Andrew Menzi. Irena Spranger hrála na flétnu. Co uslyšíte dnes večer dál, o tom koncertu bez smokingu už jsem hovořil. A to před chviličkou, nejprve přijde ale na řadu v 19 hodin pořad na osobní notu, a to pořad kolegyně Miroslavy Časarové, kde bude hostem Eva Benetti, která vystudovala klasický zpěv na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. No a pak už se od toho začne odvíjet další rozhovor Mirky s jejím hostem. No a potom večer ve 22 hodin je tady pořad Švédský stůl kolegy Stanislava Předoty, v němž hobojista Vilém Heverka a klavírista Daniel Wiesner budou hrát hudbu skladatelů perzekvovaných komunistickým režimem. Tak to je program na dnešní večer. Teď je tu hudba Roberta Schumana a Fantazie opus 17, druhá část díla. Hrát vám bude na klavír Jan Bartoš.

Jiskrné saltarello presto symfonie číslo 4 A-dur italské Felixe Mendelssohna Bartoldiho skončilo. Tomáš Hanus řídil pražskou komorní filharmonii. Já už za chviličku předám slovo ještě jednomu našemu kolegovi, a to Filipovi Sichrovi, který pro vás připravil už druhé vydání pořadu Spektrum hudby, nebo té prvé druhé vydání, protože je to nový pořad, který jsme zařadili do programu. O čem bude řeč, se dozvíte za chvíli. Až po skladbě, která teď zazní, moderato con moto koncertu pro housle a orchestr Benjamina Britna s Isabelou Faust a symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, a ten bude řídit český dirigent Jakub Růša. Ivan Lask se s vámi od mikrofonu loučí, zítra vás bude mít na starosti kolega Stanislav Předota, a tak vám přeji krásný zbytek víkendu.

0: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

Posloucháte Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.

Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Spektrum hudby. Připomene úchvatný objev Vivaldiho děl, ke kterému došlo před 100 lety na podzim roku 1926. Vedle toho ale také nezměrnou oddanost kráse umění a děsivost doby, kdy se muselo o hrdinech našeho dnešního příběhu zarytě mlčet. V úvodu pořadu jsme slyšeli v podání souboru Europa Galante první část Jara z asi nejslavnějšího Vivaldiho díla. Melodie ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho jsou dnes už notoricky známé. Znějí z rádia, z televizních reklam, v obchodech, výtazích a kdo ví kde ještě. Představit si dnes svět bez tohoto jednoho z prvních dokladů programní hudby je dnes asi nemyslitelné. Když se ale vrátíme o více jak 100 let zpátky, jméno Vivaldi, patřící baroknímu skladateli, bylo téměř zapomenuté. Jeho němečtí souputníci jako Händel a Bach na tom byli na počátku 20. století o dost lépe. Veřejné povědomí je bralo jako součást bohaté hudební kultury. A Vivaldi? Cože, kdo? Tak by asi tehdy ještě pár let po první světové válce zněla reakce na dnes už slavné hudební jméno. Ano, Vivaldi, narozený v roce 1678, geniální italský barokní skladatel a houslový virtuóz. Kvůli svým zrzavým vlasům získal přezdívku Rudý kněz. Ačkoliv vystudoval teologii, kvůli chatrnému zdraví se brzy naplno věnoval hudbě. Nejproduktivnější část života strávil jako učitel a kapelník v sirotčinci pro dívky Ospedale della Pietà. Právě pro jeho potřeby zkomponoval většinu ze svých stovek koncertů a před svou padesátkou vydal také nejslavnější cyklus houslových koncertů čtveroročních období. Ve stáří Vivaldi upadl v nemilost tehdejšího publika a jeho hudba vyšla z módy. Zemřel v roce 1741 v chudobě a osamění, považte, ve Vídni. Tam byl také pohřben. Původní hřbitov se nedochoval a přesná poloha ostatků je neznámá. A málo známá zůstávala i jeho tvorba. Skrývala ji vysoká vrstva prachu v knihovnách a soukromých sbírkách, o nichž věděla jen hrstka odborníků. Žalostně to dopadlo také s benátským ústavem, kde Vivaldi působil. Benátský sirotčinec Ospedale della Pietà, který byl vlastně elitní dívčí hudební konzervatoří a kde Antonio Vivaldi roky pracoval jako učitel houslí, hudební ředitel a hlavní skladatel, potkala demolice. Dnes už neexistuje a historikové znají jen přibližnou polohu, kde kdysi stál. Dá se předpokládat, že když byl ústav v určité době po Vivaldiho smrti uzavřen, jeho vzácná knihovna rukopisů neskončila tak úplně v koši. Co se s ní ale stalo? Knihovna s Vivaldiho díly byla pravděpodobně svěřena do péče jiné církevní instituce, která byla sto podobné poklady dlouhodobě opatrovat. K jejímu osudu se vrátíme po druhé části Koncerta D-dur číslo 3. V sole uslyšíme Filipa Benolda a doprovázet budou varšavští barokní solisté pod vedením Andřeje Myšinského.

Fascinující příběh znovu objevení Vivaldiho hudby, který si v dnešním dílu pořadu Spektrum hudby připomínáme, započal na podzim roku 1926, a to zcela náhodně. Salesiánští otcové, kteří v Monferratu vedli internátní školu, narazili ve svém archivu na obrovské množství starých svazků. Škola, jako ostatně mnoho církevních institucí, trpěla nedostatkem financí a tak se rozhodla staré spisy zpeněžit a prodat starožitníkům. Byli ale dostatečně protřelí, nebo abychom to zjemnili, vzdělaní, že se rozhodli ještě před prodejem zjistit tehdejší hodnotu archivních písemností určených k prodeji. Obrátili se na Turínskou národní knihovnu s žádostí o odhad ceny. Potřebovali být dostatečně vyzbrojeni na souboj s obchodníky při smlouvání o výslednou částku, kterou za spisy utrží. Úkolu se ujal skladatel a hlavně profesor hudební historie na Turínské univerzitě dr. Alberto Gentili. Požádal o soupis materiálu a navrhl, aby mu bedny s písemným materiálem poslali. Když otevřel první z nich, nevěřil vlastním očím. Svazek za svazkem obsahoval originální rukopisy Antonia Vivaldiho.

Slyšeli jsme první část z Vivaldiho koncertu A-moll, původně určeného pro housle, smyčce a basso continuo. My jsme ale slyšeli jako solový nástroj kytaru, na kterou hrál Angel Romero. Doprovázen byl souborem Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou dirigentky Aini Brown. Nadšený profesor hudební historie Turínské univerzity Gentili si nad Vivaldiho notami okamžitě uvědomil, jak křehká je celá situace. Kdyby se sbírka dostala do rukou profesionálních obchodníků, hrozilo, že bude rozprodána po jednotlivých kusech, možná i do zahraničí, a navždy roztříštěna. On i vedení knihovny chtěli poklad zachránit pro jejich město, pro Turín. Byl tu ale jeden háček, nebo spíše pěkně těžký hák. Instituce neměla dost peněz na koupy. Ano, mohla se obrátit na stát, aby vzácnou sbírku not koupil on, ale to bylo víc než riskantní. Kdyby totiž rukopisy koupila tehdy ještě italská monarchie, mohla by si sama určit, kde budou mimo jiné i Vivaldiho manuskripty uloženy. A Turín by o ně mohl přijít. Doktor Gentili se tedy vydal hledat soukromého mecenáše. Po únavné pátrací akci nakonec jednoho našel. Onen turínský dárce byl ochoten sbírku odkoupit a věnovat ji knihovně. Donátor shledal v tomto činu alespoň malou útěchu za tragédii, která se jeho rodině přihodila. Chválihodný čin uskutečnil na památku svého zesnulého malého syna. Tak se do majetku Turínské knihovny dostalo 97 svazků vzácných tisků a rukopisů ze 16. až 18. století. Krásné, že? Jenže opět nebylo vyhráno. Při podrobném studiu svazků narazil doktor Gentili na nepříjemnou skutečnost. Mnoha skladbám totiž chyběly závěrečné stránky a jejich pokračování se nedalo dohledat ani v ostatních svazcích. Bylo jasné, že knihy byly svázány nahodile a že jde jen o část mnohem větší sbírky, která se zřejmě rozdělila mezi dědice původního majitele. Pátrání odhalilo, že sbírku kdysi sestavil janovský hrabě Giacomo Durazzo, rakouský vyslanec v Benátkách a mecenáš skladatele Gluka. Jak ale z této zapeklité situace ven? K řešení nás donese třetí část koncertu B-dur pro housle, violončelo, smyčce a čembalo Antonia Vivaldiho, kterou nám zahrají na housle Iva Kramperová, na violončelo Helena Matyášová za doprovodu souboru Barocco Sempre Giovane s dirigentem Josefem Krečmerem.

Doktor Gentili si dokázal poradit i ve chvíli, kdy měl sice Vivaldiho notový materiál, ovšem s mnoha chybějícími stránkami. Po dlouhém pátrání se mu podařilo najít jediného žijícího potomka hraběte, který mohl vlastnit chybějící část sbírky. A skutečně ji měl. Vyjednávání s ním bylo však nesmírně obtížné. Přesvědčit ho k prodeji vyžadovalo notnou dávku diplomacie, trpělivosti a vytrvalosti. A když konečně neochotný majitel částečné sbírky Vivaldiho not souhlasil, čekal Gentiliho stejný problém jako předtím. Bylo nutné sehnat peníze, za něž by se chybějící část sbírky pořídila. Historie se zopakovala. Doktor Gentili opět obcházel možné dárce, až nakonec našel jistého turínského průmyslníka. Tento bohatý muž rovněž přišel o malé dítě a byl ochoten na jeho památku koupy financovat. Díky Gentiliho neúnavnému úsilí se tak podařilo zachránit pro budoucnost sbírku čítající přes 300 vivaldiovských položek. Nyní už šlo jen o to, aby se Vivaldi hrál. Doba ale něčemu takovému nebyla příliš nakloněna.

Slyšeli jsme druhou část Vivaldiho koncertu E-moll pro dvě violončela a smyčce. Hrál manželský pár Julian Lloyd Webber a jeho žena Jaxin společně s orchestrem European

již zachvátila vlna fašismu a všichni tři pánové byli Židé. Přesto Vivaldiovské téma neudusala Mussoliniho nesmyslná rasistická politika podle německého vzoru. Na scéně se totiž objevil americký básník Ezra Pound a jeho celoživotní partnerka houslistka Olga Rach. Pound mimo jiné i skládal hudbu a miloval barokní éru. Paní Olga zas byla nesmírně pilná a Vivaldiho rukopisy ve 30. letech zkoumala a v roce 1936 sestavila také jejich první katalog. Toto nadšení vyvrcholilo Vivaldiho týdnem v Sieně v září 1939 a plánovaným vydáním kompletního díla skladatele. Byl to však smutný rok. Začala druhá světová válka.

Zazněla ukázka z koncertu G-dur Antonia Vivaldiho v podání souboru L'Arte del Mondo se soulem Xavier de Maistre. A my jsme s ní překonali těžké chvíle druhé světové války. Až po osvobození Itálie založil mladý benátský podnikatel a vášnivý obdivovatel Vivaldiho, Antonio Fana, Instituto Italiano Antonio Vivaldi. Jehož cílem bylo dílo vydávat a propagovat ve spolupráci s největším italským hudebním nakladatelstvím Casa Ricordi. Podmínky pro takový projekt přitom nemohly být horší. Poválečná Itálie byla zbídačená, tiskárny Ricordi vybombardované a sklady vyhořelé. Přesto se nedávno objevené Vivaldiho skladby postupně dostávali do tisku a zněli nejprve v Itálii, později v celé Evropě. Definitivní pečeť na Vivaldiho návrat vtiskl rok 1951. Tehdy v rámci poválečného festivalu Británie otevřela Velká Británie na jižním břehu Temže Royal Festival Hall. Londýnští posluchači se tehdy dočkali celé koncertní sezóny věnované téměř výhradně bohatému a rozmanitému dílu tohoto nově objeveného barokního mistra. Od té chvíle už Antonio Vivaldi patří tam, kam právem náleží, po bok slavných hudebních velikánů baroka. Oživení Vivaldiho díla oslavíme na závěr tohoto dílu pořadu Spektrum hudby sonátou B-dur pro dvě trubky, pochopitelně od Antonia Vivaldiho. Hrát budou Miroslav Kejmar, Jan Kejmar a Jiřina Pokorná.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Když čtyři

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel.cz.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
7: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
8: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny a je tu pořad Na osobní notu. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Mohla by dělat cokoliv, ale chce hlavně zpívat. Myslím si, že tato věta přesně vystihuje mého dnešního hosta. Je velmi talentovanou pěvkyní, konkrétně koloraturní sopranistkou, ale má také velký dar psát. Měla skvělý blog, na základě kterého pak vydala úspěšnou knihu. Je schopná organizátorka a dramaturgině, což využívá jako koordinátorka programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace. Je také zakladatelkou spolku Via ad Artem, kdy pořádají koncerty například a převážně v libereckém regionu. Prostě člověk mnoha talentů. Eva Kolková. Evi, vítej.
9: Ahoj, Mirko. To bylo úplně věc. Strašně dlouhý úvod a já mám z toho pocit, že jako dělám hrozně věcí, ale
8: to tak je. Já tě tak
9: ve skutečnosti mám pocit, že nedělám nic, ale...
8: Nemyslím si to.
9: Ale děkuji ti za to.
8: Prosím tě, ale pro začátek mi musíš rozkolkovat, jsem chtěla
9: ano,
8: říct.
9: Rozkolkuji ti to.
8: Rozklíčovat mm-hmm. jednu věc. Eva Kolková nebo Eva Bennett? Najdeme tě pod oběma jmény, tak kdo je kdo?
9: Najdeš mě pod oběma jmény, no jsem to já pořád. A Eva Kolková je na smlouvách, když zpívám. A Eva Bennett potom zpívá. Je to bezpečný takový. Je to takový bezpečnější, víš? Že to já mám
8: v jakém
9: jako...
8: slova smyslu je to bezpečnější?
9: Je to bezpečnější. Že pod tím mým občanským příjmením vlastně třeba nedělám, když by se to nepovedlo, tak neudělám ostudu rodičům třeba.
8: Je takhle.
9: Ale vlastně to jméno Bennett já jsem si vybrala kvůli právě tomu, že jsem dělala hodně věcí, víš, pracuju pořád v tom FOKu a seděla jsem tam v té kanceláři a potkávala jsem tam spoustu umělců a hudebníků. A pak jsem taky ale zpívala různě s různými umělci a hudebníky a bylo to takový vlastně divný, protože když viděli Kolková někde, tak hned se jim to spojilo s tou paní z té kanceláře. Ano, lidi moc dneska nevěří na to, že by někdo mohl dělat víc věcí a třeba by je mohl i dělat dobře. Takže prostě setkala jsem se často s tím, že když jsem někam přijela zpívat, tak se mi stalo, že a nepracujete vy v tom FOKu? A hned jsem tam cítila takovou jako nedůvěru. Jak ta paní z té kanceláře může zpívat?
8: Vidíš to? Teď jsi mě možná rozklíčovala mou životní chybu.
9: Ne.
8: Protože já taky dělám hodně věcí a všude jsem vlastně Časarová.
9: No.
8: A taky mi tuhle někdo řekl, no my jsme tě poslouchali v rádiu, ale zpíváš ještě nebo ne?
9: Jo, je to častý, že vlastně lidi se tě prostě spojí s jednou věcí a už si nedokážou představit, že bys něco dalšího mohla dělat. Už potom ty ostatní věci jsou jakoby třeba koníček, jo. To jsem dost alergická, že
8: já
9: to
8: taky.
9: Je koníček, to jako není.
8: Ne.
9: No.
8: Koníček je sedět na rybách, jako,
9: jo,
8: ne se
9: tak.
8: Učit 3 měsíce roli,
9: ne,
8: že jo, prostě.
9: Není. No a pak se mi to jméno vlastně, ona mě od toho jako spousty lidí zrazovala a řekla mi to nedělej, to se ti vymstí, to není dobrý a je to takový zvláštní. No ale taky já jsem takový beran trošku, tak jsem si jako nenechala říct a to jméno jsem si už nechala a pak se mi strašně hodilo pro knížku vlastně.
8: Mm-hmm.
9: Takže a pak už to bylo jasný, pak už prostě jsem si říkala, tak to už si nechám, už to nebudu měnit. A už
8: dobře,
9: to nebudu měnit.
8: Ale má to Bennett někde nějaký reálný základ, nebo to bylo jenom, jo Bennett, to zní dobře?
9: Prosím tě, já mám strašně ráda starý filmy a, a ve filmu tuším Cesta do hlubin Štodákovy duše je takový sportovec, který se jmenuje Bennettka.
8: To je pravda.
9: No. A mě to je hrozně, to jméno bylo vždycky strašně sympatický. A tak jsem si, a vůbec ten film a i ten jeho příběh, jak byl takový sportovec a vyhrál nakonec navzdory všemu, tak mi to bylo takový sympatický. Tak jsem si říkala, že by to mohla být Benetka, ale pak mi to přišlo zbytečná zdrobnělina a zůstala jsem u té Benet.
8: Benetka, nevím, proč ve mě teď vyvolala jako vizit nějaké myšky.
9: Jo.
8: Takže to taky asi blbý. Benet je pěkný. Evi, pojďme si pustit nějakou hudbu. Ty jsi dnes přinesla spoustu skvělé muziky a pojďme začít Magdalenou Koženou. Je to tvůj nějaký vzor, máš ji ráda, nebo je to tím barokem?
9: To je láska. Dlouholetá. Ona byla vlastně, myslím si, že takový jako první impuls, to její CDčko Bachových arií pro mě, začít dělat starou muziku. Jo, já jsem tak, už jsem to někde i vyprávěla, že jsem tak šla kolem toho obchodu s těma CDčkama a tam jsem viděla ten přebal s těma vlasama rezavejma a byl tam napsaný ty Bachovy árie, tak jsem si to vyžádala. K narozeninám dostala jsem to, začala jsem to poslouchat a byla jsem z toho úplně paf. Úplně vyřízená jsem z té muziky byla a velice brzo jsem všechny ty, já tomu ráda říkám písničky, no to pak zlehčí tu váhu. Velice brzo jsem všechny ty písničky uměla nazpaměť prostě a říkala jsem si, jo, tak tohle jako to chci dělat. Je to takový moje jako takový spouštěcí bod vlastně pro starou hudbu.
8: Takže máme tady arii z kantáty Johanna Sebastiana Bacha, Freue dich, Erlöste Schar, snad jsem to řekla všechno správně, Magdalena Kožená, soubor Muzika Florea, který řídí Marek Štrincl.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme hlas Magdaleny Kožené se souborem Musica Florea, který řídil Marek Štrincl. A šlo o můj srdcový výběr mého dnešního hosta, kterým je nejenom sopranistka Eva Benetkolková.
1: To máš jedno.
0: Dobře, tak já budu říkat Eva. A je to. Evi, pojďme prosím o několik, možná docela dost let dozadu, protože já, než jsem tě poznala jako člověka a jako zpěvačku, tak jsem tě poznala jako autorku facebookové stránky Nočník neohrožené ženy. A jako naprosto jsem si zamilovala tvůj smysl pro humor.
1: Jo, děkuju.
0: Je dokonalý. A řekni mi, ještě pořád se bojíš zhasnout?
1: No, někdy jo. Jako musím říct, že to na mě ještě jako někdy přijde, zvlášť když jsem třeba doma sama. Ta tma je taková, ona, i když říkáme tma, že ve tmě není vidět, ale ona ta tma překvapivě odhaluje spoustu věcí, protože vypne všechno kolem a ty se začneš dívat do sebe.
0: A zajímavá myšlenka. No, já to tak řekla, že tma všechno schová.
1: No ne, myslím si, že tma naopak spoustu věcí odhalí. No, takže potom, když zhasneš a začneš přemýšlet a nemůžeš třeba hned usnout, tak se to dokáže rozjet a někam, kam nechceš. Takže někdy spím u rozsvícené lampičky.
0: A to byl impuls začít psát?
1: No, prosím tě, impuls byl, začala jsem víc psát, když jsem jela sama na dovolenou k moři. A neměla jsem tam s kým sdílet ty svoje zážitky. Vlastně to bylo poprvé, kdy jsem byla takhle sama někde jako na dovolený u moře. Tak jsem to začala psát na Facebook, ty svoje postřehy a zážitky. A lidem se to líbilo. A psali je, píš víc a tohle. No a tak potom, když jsem se vrátila, tak jsem si říkala, že bych mohla založit nočník neohrožené cestovatelky. Jenomže pak mi došlo, že zas tolik necestuju. Tak z toho byl nočník neohrožené ženy. A postupně se to přetavilo. Já jsem to tenkrát jako tak nevnímala, že to tak je, ale teď už vím, že to byla pro mě terapie vlastně.
0: Naprosta.
1: Jo.
0: Ty jsi byla nešťastná ze vztahu s muži?
1: Já jsem byla, taková nějaká jako neukotvená, nešťastná, nejen prostě ze vztahu s muži, ale i ze svého života, z toho, jak jsem ho žila, co jsem dělala, co jsem chtěla dělat a nedělala. A dost frustrovaná jsem asi byla. A všechno to vlastně ze mě šlo ven skrze to psaní. A až pak mi došlo, že vlastně to byla terapie. A terapie byla nejen to psaní, ale i ty reakce těch lidí, kteří to začali číst, to bylo prostě úplně neuvěřitelné.
0: No těch bylo neuvěřitelné.
1: 30 tisíc, no.
0: Ne, neskutečně, jako, ale ty jsi se totiž strašně moc trefila. Že jo?
1: Asi jo,
0: to
1: no.
0: Prožívá hodně lidí.
1: No.
0: Dalo by se říct ve středním věku, no vlastně ano, dalo by se to tak říct. Prosím tě, proč nočník? Souvisí to s nocí nebo s tou
1: souvisí
0: potřebou?
1: Souvisí to s nocí, protože jsem většinou to psala v noci právě.
0: Takže to nebyl deník, ale
1: ne,
0: byl to nočník.
1: Ne, byl to nočník.
0: To je krásný.
1: Tak.
0: No a kam to zmizelo, protože...
1: No, zmizelo to.
0: Zmizela frustrace a neúspěch s muži, viď?
1: No, nemůžu říct, že by frustrace úplně zmizela, ale ten blog nebo tu facebookovou stránku mi napadli hackři. A jednoho rána jsem se probudila a měla jsem všechno zablokovaný. Na bankovním účtě jsem měla minus asi 12 tisíc a stále to stoupalo. No, takhle to bylo, si představ. No,
0: to je drsný.
1: Je to drsný, ale tak nejsem jediná, komu se to stalo. Takových lidí je víc, i mezi umělci. Je to strašně častá věc vlastně. No. A už se mi nikdy nepodařilo se na tu stránku znova přihlásit a už se mi to nikdy nepodaří.
0: Vidíš to? A já jsem si říkala, když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak jsem se na tu stránku podívala a říkám si, ta Evička to tam utla tak beze všeho. To je úžasný. Ona se prostě zamilovala, je teď šťastná, spokojená a nemá potřebu psát. Tak ten důvod byl teda úplně jiný.
1: Ten důvod byl úplně jiný a už je to nějakou dobu, jo. To už prostě
0: to je dlouho, už to je možná 4 roky?
1: No, možná díl ještě.
0: Ty brďo.
1: No. Já jsem vlastně stihla ještě z toho udělat knížku, což je dobře, ano. Protože aspoň je nějaký důkaz na to, že něco takového existovalo a pak se to vlastně stalo. No, ale všechno je, jak má být, já si myslím teda.
0: Určitě.
1: A určitě se nenechám limitovat tím, že nemám zrovna tady tu stránku na Facebooku k tomu, abych nepsala. Budu chtít, tak zase psát.
0: Přesně tak a tebe rozhodně nic limitovat jako nemůže, opravdu. Máš skvělého, úžasného partnera, jestli můžu říct, je to taky pěvec, Pepa Kovačič. A než si povíme něco o vašich společných záležitostech, tak si pojďme pustit další hudbu. A vlastně je to předzvěst dalšího našeho tématu, o kterém se můžeme bavit. Mm-hmm. Máme toho dneska prostě hodně. Mm-hmm. Je tu Josef Mysliveček a jeho Tamerlán.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla árie Sento ne l'alma mia, tedy naslouchám své duši. Dalo by se to tak asi přeložit. Z opery Josefa Myslivečka Il Gran Tamerlano. Poslouchali jsme soubor L'armonia terrena, který řídil Zdeněk Klauda a zpívala Simona Šaturová. Můj dnešní host Eva Kolková tuto árii velmi dobře zná. Je to tak, Evi,
1: velmi dobře.
0: Je z tvého repertoáru, protože ano. Ty přímo v této opeře účinkuješ v Plzni.
1: No musím jí začít zase oprašovat. Už jsem to dlouho nespívala, tak budu muset zase nasadit všechny síly.
0: Sedí ti dobře Mysliveček tvému hlasu?
1: Jo, myslím si, že jo. Teda to by asi měli říct spíš posluchači, ale moje pocity jsou dobrý tady u té hudby. Myslím, že klasicismus je pro mě úplně vlastně jako fakt skvělý období.
0: Pojďme tedy k tobě teď na chvilku jako ke zpěvačce. Dalo by se říci, že je tvojí prioritou barokní klasicistní období?
1: Určitě.
0: Vyhovuje tvému hlasu nebo vyhovuje tvojí duši?
1: Obojí. Obojí. Já si myslím, že se to vždycky tak nějak pojí. Že u těch zpěváků je to, že prostě máš oblíbenou hudbu tu, která ti nejlíp sedí v hlase a v těle a kterou můžeš nejlíp vlastně zprostředkovat lidem. No, takže u mě ale od začátku to bylo baroko, hned se mi to jako líbilo, prostě se to sešlo. Sešlo se to hezky. Baroko a klasicismus ráda zpívám, sedí mi do hlasu a mám tu hudbu strašně ráda.
0: Hele, a co ta barokní gestika? Už jsi se s tím někdy setkala?
1: Mockrát. Barokní gestika teďka mě čeká zase v září v Českém Krumlově, kde už dlouhý roky s Ondrou Mackem a souborem Hofmuzici děláme barokní opery a tam to je teda opravdu echt barokní gestika.
0: Co to znamená?
1: No, je to pro spoustu lidí, to může třeba působit trošku staticky, ale myslím si, že to má svoje opodstatnění a v tom divadle, v té atmosféře je to, si myslím, pro ty diváky úplně jako neuvěřitelný zážitek. No je to prostě barokní gestika, která vychází z obrazu, z vyobrazení, z traktátů. Vlastně je to věda celá, který se věnuje právě naše režisérka Zuzka Vrbová.
0: A teď mi pověz, ta barokní gestika, ta je

0: neustále stejná. Mm. Já nevím, že třeba pro pláč, pro emoci pláče je tohle gesto a už žádné jiné.
1: Mm, nebo tak to není. No,
0: jak to funguje?
1: Je pláč a pláč. Jsou různé druhy pláče. A máme taky dvě ruce, takže může být pláč podpořený ještě druhou rukou něčím. A tak záleží. Prostě záleží na tom, v jaké situaci to je, jaký přímo ten afekt chci vyjádřit. A potom ta gesta se různě obměňují, ale takový ten základ už jako umíme, ten je prostě stejný. Vím, že prostě pro prosbu jsou sepnuté ruce, vím, že pro svatbu jsou takhle jako naznačené prstýnky.
0: Aha.
1: A tak, no.
0: A co všechno ta barokní gestika vlastně jako dokáže vyjádřit? Má nějaké limity?
1: No, myslím, že limity barokní gestiky vlastně začínají na limitech toho zpěváka, protože ona to není, nemělo by to být jenom to gesto, ale měla by si nejdřív mít myšlenku, ze které potom vyjde to gesto.
0: Mm-hmm.
1: Takže když ten zpěvák, ten, kdo to interpretuje, je schopen vlastně tohleto prožít, tak si myslím, že ta barokní gestika může být strašně efektní, v podstatě bezlimitní, že ten afekt se dá udělat úplně obrovský tím, co se ti odehrává v té hlavě při tom zpívání. A zároveň, když někdo to chápe jako spartakiádu.
0: No jasně, ano, to musí být rozdíl.
1: Tak tam potom ten limit je, no.
0: Ale víš, já si říkám, že kolikrát zpěváci myslí na různé věci,
1: ano,
0: při zpívání.
1: Ano.
0: A se zpívem to kolikrát ani nesouvisí.
1: Ano.
0: Jo, že to kolikrát si jenom říkáš, jen to přežít.
1: Jen to přežít. Někdy ano, někdy to je takhle samozřejmě.
0: Ale vlastně je to krásný, že ta myšlenka je pak vidět formou toho gesta.
1: Přesně. A to je, já si myslím, že tohle ale platí i pro úplně normální herectví.
0: Určitě.
1: Kdekoliv jinde. Jakýkoliv gesto nebo čin, který na tom jevišti uděláš, musí předcházet ta myšlenka.
0: Ano, v ideálním případě. Někdo opravdu někdy nemyslí. No. Ty stvárňuješ a myslím si, že právě v Českém Krumlově fakt velké postavy. Zpíval jsi Kleopatru?
1: Zpíval jsem Kleopatru.
0: To je něco,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, to bylo krásný, to bylo krásný. Musím říct, že mám z Krumlova úplně vlastně nádherný zážitky hudební.
0: No. Máš s velkými ženskými postavami něco společného?
1: Jo, to nevím. Já se jich ze začátku vždycky strašně bojím a mám pocit, že to jako nemůžu nikdy obsáhnout. A potom následuje bolestivý proces přesvědčování sebe sama, že na to mám. Potom já myslím, že vlastně asi z mojí strany je v tom jako velký kus hrdinství, že na to jeviště vylezu a nakonec tu roli prostě odvedu. Jo, že jako já nejsem úplně typ, že bych se na tom jevišti jakoby narodila a že bych měla všechno automaticky a že bych věděla, že tam patřím. Ne, já vždycky začínám na pochybnostech, velkých pochybnostech a ty postupem v průběhu toho procesu musím překonat a nakonec na to jeviště jít a jít tam bez těch pochybností, protože to jinak nemá pro ty diváky vůbec smysl.
0: To je pravda, to je pravda. Pojďme teď od velkých postav a od barokní a klasicistní hudby k hudbě soudobé. Máme tu píseň Lišaji a Zuzanu Navarovou.

0: Poslouchali jsme píseň Lišaji a skupinu Koa. Jejíž hlavní představitelkou vždy byla Zuzana Navarová. Můj dnešní host Eva Kolková, sopranistka. Evi, proč tento výběr? Proč jsme nezůstali u baroka?
1: No to by bylo smutný, kdyby jsme poslouchali jenom klasickou hudbu. Na světě existuje spousta nádherný hudby úplně a zrovna Zuzana Navarová je úplně a pro mě topka, jak se dneska říká. Mm-hmm. Její texty a její hlas, má to v sobě něco, co se tě dotkne úplně strašně hluboko. Nebo aspoň já to tak mám. Asi možná ne každýho, ale mě určitě jo.
0: Určitě je dobře, že ty na svých postech nelpíš pouze na jednom žánru nebo na jednom druhu hudby, protože ty pracuješ jako... teď abych to řekla. Koordinátorka programové řady Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pro nové generace.
1: Ano.
0: Nové generace. Má to nějaký limit? Máte nějakou skupinu dětí od do?
1: Nemáme. Nemá to limit.
0: Jsou to děti školu
1: povinné? Když o tom teď jak přemýšlím, tak ono vlastně ty nové generace už možná, že bychom to měli nazvat tu řadu pro všechny generace. Protože už děláme pořady i pro seniory, pro celé rodiny, takže... No, limit to nemá. Hrajeme, děláme workshopy pro děti školkového věku, pro předškoláky, školáky.
0: Co je vaším posláním a co je cílem tvojí práce a co je náplní tvojí práce?
1: No tak my se staráme o to, aby hudba nepřestala znít, si myslím. To bychom asi úplně nejradši, protože mám pocit, že se z klasické hudby stává trošku místy ohrožený druh. A myslím si, že když se děti ke klasické hudbě nedostanou brzo, v raném věku, co nejranějším, tak potom v dospělosti už si těžko budou hledat cestu. Jo, já třeba mě ke klasické hudbě vedl dědeček, nebo vedl. Prostě mi pouštěl desky, který měl rád doma. A pro mě to bylo automatický, ale ne každý má doma takovýhle zázemí, že má hudby milovnou rodinu a tak. Tak se snažíme to trochu suplovat a snažíme se představovat tady ten svět klasické hudby i těm novým generacím a vůbec všem generacím.
0: Kde čerpáš nápady na jednotlivé programy?
1: Dost často v sobě a taky mám skvělý spolupracovníky, se kterými se můžu vždycky poradit a zeptat se, jakou formou třeba udělat workshop nebo tak. Tak já hodně vlastně jsem opravdu ráda nebo jsem vděčná za to, že za ty roky, co jsem ve FOKu, jsem si kolem sebe vytvořila takovou skupinku lidí, kteří se profesionálně, profesně zabývají hudební edukací a na které je možné si vždycky obrátit třeba s konzultací toho nápadu, jestli to třeba není úplná hloupost nebo jestli by to šlo nějak udělat. Tak...
0: Máte nějakou zastřešující myšlenku pro celou sezonu nebo to jsou jakoby jednotlivé části?
1: Jsou to většinou jednotlivé části. Máme zastřečující myšlenku pro 4 takový hlavní velký koncerty, které jsou ve Smetanově síni obecního domu. Ty se jmenují Orchestr na dotek. A tam máme většinou 4 témata nějaká, která nás provázejí celý rok. A tady ty 4 témata si většinou ještě přebírá lektorka, která dělá workshopy pro předškoláky.
0: Má to úspěch? Líbí se to dětem? Jakou máte odezvu?
1: Odezvu mám vždycky krásnou. Když už se mi podaří, aby školka nebo škola, aby přišli, což je to nejtěžší vlastně, dostat děti ze školy, to je prostě vlastně čím dál tím obtížnější věc. Tak když už přijdou, tak mám jenom kladný reakce, což je úplně skvělý.
0: A jsou děti každý rok stejné nebo jsou jiné? Mění se to nějak
1: děti
0: postupem
1: se,
0: času?
1: No, děti určitě se nemění každý rok, ale za tu dobu, co to dělám, což je třeba, já vlastně nerada to počítám, ale řekla bych, že tak třeba 17 let.
0: Takhle dlouho?
1: No, já myslím, že jo.
0: Ty jo.
1: Tak za tu dobu, co to dělám, tak se děti změnily v různých věcech, ale myslím si, že v zásadě zůstávají pořád stejný. Pořád jsou to děti, a jsou to houbičky a závisí jakoby na nás, co, jaký podněty jim dáme ke zpracovávání a čím tu houbičku necháme jakoby nasáknout vlastně. Pořád jsou to děti, jenom doba se trochu mění, takže se mění nějaký jednotlivosti, ale pořád to jsou děti.
0: Je to krásné a doufám, že Protože tohle fakt má smysl.
1: Jo, má velký smysl.
0: Ano, tohle, aby vydrželo co nejdéle, takže ti za to děkuju a moc přeju, aby se vám dařilo naplňovat a nechávat nasávat děti neustále. Pojďme teď tu máme Karla Plíhala. Ty jsi poslala jednu píseň a pak jsi mě napsala, ano. A jinak od Plíhala vyber co, v podstatě, co
1: cokoliv,
0: chceš.
1: To je jeden klenot vedle klenotu.
0: A to je pravda, tak pojďme nejprve tvým výběrem a to je píseň Kluziště.

0: Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Na osobní notu a dozněla právě teď píseň Kluziště Karla Plíhala a je to výběr mého dnešního hosta, sopranistky Evy Kolkové. Evy, my jsme si v úvodu povídali o tvých všech neskutečných nadáních a talentech a schopnostech a také o tom, že se svým partnerem, basistou Josefem Kovačičem, jste založili spolek Via ad Artem. Co vás k tomu vedlo založit takovýto spolek a co je náplní vašeho spolku?
1: No, byl to Josefův nápad, to je nutný říct. A Josefův je i hlavní podíl pracovní na tom spolku, nebo v tom spolku. A naším cílem je, víš, tím, jak projíždíme různý místa, kde účinkujeme a zpíváme, tak si všímáme věcí a všímáme si toho, v jakém stavu třeba je kultura na nějakých oblastech, prostě v regionech vlastně. A úplně se nám to nějak nezdálo a řekli jsme si, že by s tím chtělo něco udělat, nebo že bychom možná měli sílu a nějaký čas s tím něco zkusit udělat. To znamená vzít opravdu špičkové umění a dovést ho do regionu někam. A za pokud možno přístupnou cenu vstupenky nebo za vstupné dobrovolné, aby opravdu ta kultura byla dostupná úplně všem, kdo na ní chtějí jít.
0: A stojí o to lidi?
1: Stojí o to lidi. Samozřejmě jsme hned první rok existence spolku narazili na to, na co narazí každý asi, že vždycky strašně záleží na těch místních lidech, na obci, na obecním úřadě vlastně a v různých jiných dalších organizacích toho města nebo vesnice, jak se k tomu postaví. Jak to podpoří? A teď ani nemluvím o finanční podpoře, jako spíš o tom, jak to komunikují směrem k těm lidem. Buď si to vezmou za své a natchnou se proto, podaří se nám je natchnout a potom ten koncert je plný. A když ten zájem tam není, tak neuděláme vůbec nic. Nezmůžeme prostě vůbec nic. Opravdu závisí vždycky na tom, jak se k tomu ten pořadatel postaví. To je základ.
0: Protože ano, na tom závisí pak odezva těch lidí.
1: Přesně
0: to je,
1: tak.
0: To je velká
1: přesně
0: pravda.
1: Tak.
0: Co připravujete na tento podzim?
1: Teďka první koncert, který máme, shodou okolností, je tam, kde bydlíme, to znamená ve Škvorci.
0: Aha.
1: A budeme tam mít právě koncert taky s hofmuzici. A budou to kantáty italský, barokní, krásný, tak tam se moc těšíme a bude to 3. října. Kostele u nás ve Škvorci. Tak jestli mě poslouchá teďka někdo z okolí, tak přijďte, bude to krásný.
0: Samozřejmě, že to bude krásný. Evi, na co ty se nejvíc těšíš tento podzim, ať už třeba na něco pracovního nebo osobního? Jsme na začátku nové sezóny.
1: No, prosím tě, já se těším na všechno. Já teda doufám, že všechno zvládnu, protože jak jsme o tom mluvili, ještě než si zapla mikrofon, tak září je takový, nebo konec srpna je takový to období, kdy zpěvák začne hledat hlasivky. A hledá, vypadá to, jak kdyby nikdy nespíval předtím. A toto období trvá chvilku. Takže teď se rozespívávám, tak je ještě trošku obtížné se těšit, ale...
0: Co z nás někdy leze, věčko.
1: Ano, přesně tak. Ale určitě se těším do Českého Krumlova. Máme tam v půlce září 3 představení barokní opery. A potom se těším na Tamerlána zase, ten bude v říjnu. A pak se taky moc těším na jaro, kdy budu v Plzni dělat další operu barokní.
0: A bude
1: to Cimarosovo Il Matrimonio Secreto.
0: Aha, neznám, tak to bude ale určitě skvěle.
1: Já se moc těším. Je to zase hudba pro mě jako stvořená, takže se moc těším.
0: Výborně, já ti moc držím palce, hlavně ať všecko zvládneš, ať najdeš hlasivky. Oni hlasivky jsou pořád na stejném místě,
1: jsou
0: ale
1: ten
0: hlas tam nikdy není.
1: Hlasivky tam jsou, hlas pokulhává.
0: Ano, ale on dorazí, věř tomu, že dorazí. Moc ti držím palce, hlavně abys byla zdravá, protože to je vždycky to nejvíc, co potřebujeme.
1: Nápodobně.
0: Děkuji ti. A děkuji, že jsi dnes přišla. Mým dnešním hostem byla sopranistka Eva Kolková. My se rozloučíme poslední skladbou, kterou je opět Karel Plíhal a jsou to jeho akordy. Na Rádiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Eva Kolková.

0: třeba cémaj.
1: Na osobní notu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Tohle je Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes večer bude na Klasik Praha znít hudba ruského velikána Sergeje Rachmaninova, a sice jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 3 D-moll a rapsodie na Paganiniho téma. Rachmaninovův klavírní koncert byl zkomponován v roce 1909 a má pověst jednoho z technicky nejnáročnějších klavírních děl ve standardním klasickém repertoáru. Hudba tohoto koncertu byla použita v psychologickém filmu z roku 1996 Záře o životě klavíristy Davida Helfgota. Nám dnes toto dílo jako solista přednese brazilský klavírista, rodák z Rio de Janeira, Luis de Moura Castro. Castro vystupoval s řadou předních světových orchestrů a má na svém kontě více než 40 kompaktních disků. Mezi nimi i nahrávku už zmiňovaného Rachmaninovova klavírního koncertu, kterou doplnil dalším Rachmaninovovým dílem, a sice rapsodii na Paganiniho téma. Na tomto díle začal skladatel pracovat v roce 1934 na základě úspěchů svých variací na Corelliho téma. Právě příznivé ohlasy na tuto skladbu mu vnukly myšlenku napsat rozsáhlejší dílo pro klavír a orchestr, a tak zvolil slavné Paganiniho houslové kapričo číslo 24, které ostatně ve svých skladbách použila celá řada skladatelů od Brahmse až po Lutoslavského. Krom toho v této skladbě Rachmaninov využil i své oblíbené téma Dies Irae z katolické mše, které se objevuje i v dalších jeho skladbách. Premiéra díla zazněla v listopadu 1934 v Baltimore se samotným skladatelem u klavíru a provedení tehdy řídil dirigent Leopold Stokowski. Nám tedy dnes bude hrát klavirista Luis de Moura Castro, kterého doprovodí symfonický orchestr Slovinského rozhlasu a televize, a řídit bude Ligia Amadio.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Vážení posluchači, opět je tu pořad Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravuje Stanislav Předota. V dnešním dílu si poslechneme violončelové sonáty Johannesa Brahmse, jak je v roce 1999 natočili čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini. Jedná se o kompletní nahrávku Brahmsových sonát pro violončelo, protože skladatel je autorem právě jen těchto dvou. Sonáty číslo 1 e-moll, opus 38, a sonáty číslo 2 f-dur, opus 99. Obě díla dělí 21 let, ale přesto se v obou případech jedná o skladby suverénní, s bohatou melodikou a tematicky vytříbeně propracované. První dvě věty prvé sonáty e-moll vznikly již v létě roku 1862, a to včetně věty adagio, která byla později vyřazena. Závěrečnou větu pak Brahms napsala až po třech letech roku 1865. Sonáta nese název Sonate für Klavier und Violoncello. Sonáta pro klavír a violoncello. Nástroje jsou tedy záměrně uvedeny v opačném pořadí, než bývá běžně zvykem. Klavír zde má být partnerem, avšak za žádných okolností by neměl přebírat roli pouhého doprovodu. Sonáta byla poprvé soukromně uvedena v Mannheimu v červenci 1865 a k tomuto provedení se traduje jedna historka. Brahms sonátu věnoval Josefu Genspacherovi, profesoru zpěvu a amatérskému violončelistovi. Brahms tehdy údajně hrál tak hlasitě, že si poctěný Genspacher stěžoval, že své violončelo při hře vůbec neslyší. Tak to buďte rád, odsekl prý na to Brahms a pokračoval ve forte. Skladatel sonátu nejprve nabídl nakladatelství Breitkopf und Härtel, které ji odmítlo. Zkusil to tedy u Simroka a po předchozí zkušenosti rovnou předeslal, a je otázkou, do jaké míry si byl vědom pochybné pravdivosti svých slov, že tato sonáta rozhodně není obtížná na provedení ani pro jeden z nástrojů. Simrok ji vydal v následujícím roce. První věta sonáty Allegro non troppo je značně rozsáhlá, čtvrthodinová a je komponována v rozmáchlé sonátové formě. Zahrají nám je čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini.

Sonáta číslo 1 e-moll od Johannesa Brahmse je třívětá. Po první části nás teď čekají další dvě věty. Ta druhá, Allegretto quasi menuetto, je ovlivněna Brahmsovým zájmem o studium hudby od renesance až po klasicismus, který se zjevně odráží ve vícero jeho kompozicích. Tato druhá věta je podle některých muzikologů ovlivněna ornamentikou francouzského baroka. Nejprve zazní hybná, odlehčená stakatová část a po necelých dvou minutách je vloženo trio s odlišnou, vláčnou, vlnivou melodií, která je charakteristická figurací v pravé ruce klavíru, neustále znějící v unisonu buď s levou rukou klavíru nebo s violončelem. Třetí věta Allegro bývá často označována jako fuga, ale ve skutečnosti jde o sonátovou větu s rozsáhlými fugovými pasážemi. Úvodní téma věty vychází z kontrapunktu číslo 13 z cyklu Umění fugy od Johanna Sebastiana Bacha. Brahms propojuje první část Bachova tématu, sestupné oktávové skoky, s druhou polovinou tohoto tématu, rychlým pohybem v triolách, ve vzájemné imitaci obou nástrojů. Druhou a třetí větu ze sonáty číslo 1 e-moll zahrají čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, v němž dnes představujeme CD s nahrávkou Brahmsových violončelových sonát. Natočili ho čelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini. Jestliže Brahms v názvu první sonáty uvedl nejprve klavír, pojďme si i my nejprve představit klavíristu Andreu Lucchesiniho. Vystupuje na koncertech od Latinské Ameriky po Japonsko s prestižními orchestry a významnými dirigenty, mezi něž patří Claudio Abbado, Semyon Bičkov, Ricardo Chailly a další. Lucchesini se kromě sólových projektů věnuje také komorní hudbě, přičemž začínal spoluprací právě s violončelistou Máriem Brunellem. Klavírista je rovněž zván na mistrovské kurzy po celém světě, od Mozartea v Salzburgu až po Mezinárodní festival klávesových nástrojů v New Yorku. Violončelista Mario Brunello v roce 1986 získal první cenu na Mezinárodní Čajkovského soutěži v Moskvě a vystupuje s předními orchestry po celém světě. Jako komorní hráč spolupracoval třeba s Gidonem Kremerem, Martou Archerič či Mauriciem Polínim. Jeho rozsáhlý repertoár sahá od barokní hudby až po hudbu současnou a výlety do světa jazzu. Hraje na violončelo od mistra Magginiho ze 17. století. Dosud jsme si poslechli celou sonátu číslo 1 e-moll, nyní je před námi o 21 let mladší sonáta číslo 2 f-dur. Brahms ji dokončil v roce 1886 a jako poděkování ji věnoval vynikajícímu violončelistovi Robertu Hausmannovi, který na koncertech často uváděl skladatelovu předchozí první violončelovou sonátu. Hausmann také společně s Brahmsem u klavíru novou druhou sonátu premiéroval, a to na podzim 1886 ve Vídni v malém sále Musikvereinu. Skladba trvá půl hodiny a má 4 věty. Ta úvodní Allegro vivace je v sonátové formě ve tříčtvrtečním taktu. Hlavní téma je přes svou atraktivitu nezvykle útržkovité a tato rozdrobenost, neodpovídající tehdejší představě o melodii hlavního tématu, byla záminkou pro některé negativní ohlasy kritiků. Zatímco základní tóninou první věty i celé sonáty je F-dur, druhá věta Adagio affettuoso se překvapivě posune do tóniny Fis-dur. Všimněte si tohoto nečekaného posunu na předělu obou částí. Ušlechtilé první téma uvede nejprve klavír, zatímco violončelo doprovází pizzicato. Teprve poté se role nástrojů obrátí. Střední část druhé věty je vášnivější a akcentuje hluboké tóny violončela. Třetí větu z časových důvodů musíme vynechat a ta závěrečná Allegro molto má formu ronda. Je to věta v projasněném charakteru. Hrají Mario Brunello a Andrea Lucchesini.

0: Violončelista Mario Brunello a klavírista Andrea Lucchesini v dnešním pořadu Švédský stůl zahráli dvě sonáty pro violončelo a klavír od Johannesa Brahmse. Sonátu číslo 1 E-moll a sonátu číslo 2 F-dur. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi v tuto chvíli loučí, ale už se těším na příští setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha.